si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

jedenácté, to jsem tady nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrovec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta, dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače, a to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi Věry Vajsarové vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, a řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou víceméně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech, před chvilkou zmíněných, přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, no, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte si.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi, ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láska.

láskem veselé pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou srdík jejich slečí v skutku, nadmet cukr nad jahůdku.

dávno kde kdo. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přec velmi.

0: Rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena.

Bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, ony od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře. Vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo, jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: tak
3: úplně.
2: Ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku se ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal si průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě Rožmberku.
2: A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil?
3: To mě bavilo mnohem.
2: Slyšel si ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na Damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardních zástavy, já běžím od potny, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem od dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, tak to zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Panna.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
9: Nebyli, ale co pak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na čeká mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Jarošku, futrál, nebo futrál.
8: Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
12: A pak je to žertovní.
9: No ne.
8: Není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
13: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
13: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
14: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
15: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
16: Panty jsou.
15: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
16: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šaramantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubeliu. Já znám Honzo Vyčítala, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Až on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se.
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel.
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale bych chtěl říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec.
5: Vlastní otec. Spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil,
5: no,
4: že jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 dioptrí a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čur je moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál prince.
4: Prince Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tato věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomzel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá. Kdože nám to teď vyhraje? Dobrý den. Haló.
3: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuju vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou

0: Ne, protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nehty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle, to já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč
1: malá tyhle princezna pozorovala, no
0: ano,
1: jo.
0: No jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano, tak ano. Jo. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku. Mm-hmm.
1: Petro, jste
2: no,
1: tam ještě?
2: Ráda, ano. Teda, ano, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
0: No jo, tak
2: ten obraz to mají.
0: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
1: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
2: Já jsem říkala pan Štěrcov.
1: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky.
0: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
3: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štěrcla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
3: Ano.
1: Uvidíme, jak nám to dopadne.
3: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo,
3: občas,
1: poslouchejte
3: jo,
1: dál.
3: Není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou.
3: No, taky,
1: dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze času zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
0: Děkuji.
4: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štěrcla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
4: Bude slunečný.
0: Děkujeme.
4: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
5: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no, co dneska koně vraný? Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá, na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se a ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mlánec zpívával, dejme tomu, Já mám koně, vraný koně.

0: Na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zaspívá. Já mám jávu v novým hávu. Je to jáva má? Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová pětistovka, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlaj. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě zetku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má šestou generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. Ale jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vora novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
3: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
3: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
3: No tak pusu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne, zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuťky, já už si něco dám.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku.
7: Jo.
8: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. Kdo se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá dětí s psychickými problémy. Pardubická krajská knihovna otevře takzvaný multimediální obyvák. Korunovační klenoty vidělo během září zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. A dnes bude znovu slunečno, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet dětí v dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech neklesá. Celkem je v regionu v ústavní péči asi 220 dětí. Častěji navíc přicházejí s vážnými psychickými problémy. Péče o ně proto klade větší nároky na vychovatele i další odborníky. Důvody umisťování dětí do ústavní péče shrnuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Petra Bílá.
2: Většinou je to zanedbaná péče v tuto chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
0: Krajská knihovna v Pardubicích dnes otevře nové multimediální oddělení. Vzniklo v přízemí hlavní budovy na Pernštýnském náměstí a nahradí dosavadní hudební oddělení na Příhrádku. Návštěvníci tam budou moct dál využívat hudební fond knihovny, nově, ale taky pracovat se zvukem, skládat hudbu, fotografovat nebo natáčet obsah na sociální sítě. Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydali v letošním prvním pololetí 1750 stavebních povolení, což bylo v meziročním srovnání o 16% víc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V nárůstu se projevilo i letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové, protože stavebníci chtěli chystané projekty zahájit ještě podle starého plánu. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat asi 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc míň návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburgů. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První 4 dny byly vyhrazené školám, popisuje Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologé očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a taky bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu právě dnes. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno, jen ráno se ojedinile mohou objevit mlhy. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Začíná zkrácený pracovní týden, už je úterý 29. září, svátek slaví Michalové a taky Michaelové, tak vám, pánové, přejeme všechno nejlepší a to samé vám, co dnes máte narozeniny. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká, málo se ale očkují taky ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit. Vy o něm uslyšíte za malou chvíli. A máme pro vás písničky, které nestárnou. Argema, Jana Kratochvílová nebo Žlutý pes.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 29. září. Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli a očekávají americkou odpověď na své návrhy během dneška, uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americká strana zatím své avizované separátní jednání s katarskými mediátory nekomentovala. Prezident Donald Trump ale krátce před Araghchiho oznámením vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí anebo uvolněný zmrazených fondů. A ještě na informace ze světa. Kyjev dnes v noci čelil ruskému raketovému útoku. Zasažených bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Počet obětí předchozího pondělního útoku na Kyjev vzrostl na 2, zraněných bylo 26 lidí, informuje agentura Ukrinform. Další zprávy tady pro vás budou přesně o 17:30. A české nemocnice by si mohly rozdělit 1 300 000 000 korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jenom 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%. Reportérka Michaela Bacílková k tomu zjišťovala víc.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankuj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Sunshine Reggae nás čeká i dnes v Pardubickém kraji. Mělo by být slunečno a taky hodně teplo. Nejteplejší den tohoto týdne. Hned se k tomu dostaneme v předpovědi počasí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď ještě jednou zmíníme dnešní slavnostní otevření nového multimediálního oddělení krajské knihovny v Pardubicích. Bude to v 10 hodin dopoledne i s doprovodným programem v režii Juliana Záhorovského. My jsme k tomu měli hosta, ředitelku knihovny Radomíru Kodetovou. Záznam najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Na místě dnes taky bude naše reportérka. V městské knihovně v České Třebové se dozvíte, jak na chytrý telefon a tablet mezi 9. a 12. hodinou. Jedná se o praktický seminář pro seniory, zaměřený právě na používání chytrých telefonů a tabletů. Počet míst je omezený na maximálně 15 účastníků, proto je nutná předchozí registrace v knihovně telefonicky e-mailem anebo osobně přímo u výpůjčního pultu na dospělém oddělení knihovny. Seminář povede lektorka z Moudré Sovičky a pro účastníky je úplně zadarmo. Právě dnes navíc začíná týden knihoven.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude jasno, po ránu ojediněle mlhy, teploty vystoupí až na 23 stupňů Celsia, na horách to bude do 18.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli dnes půjdete nějakým parkem nebo lesem, tak se zkuste zastavit pod dubem a rozhlédnout se. Neříkáme to jen tak, je 29. září, to tedy slaví svátek Michal a Michael. S tímto obdobím a jménem se pojí pranostika, která souvisí s příchodem a podobou zimy. Tak třeba padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Nebo v jiné podobě, žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. Tak na tu zimu si ještě počkáme, ale teď už rovnou za dětmi a redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice Terezou Brázdovou.
1: Co jsou žaludy?
2: Žaludy je takový hnědý věž a rostete na stromech.
1: A jak se jmenuje ten strom?
2: Žalud.
1: Dub?
2: Dub.
1: A jak vypadá dub?
2: Je to černý a já už dál nevím.
3: Dub, dupa.
1: Ne dupa.
3: Ale dupa, protože je to dub.
1: Dá se z těch žaludů něco uvařit?
3: Nevíme přesně, ale dá.
1: Třeba polívka?
3: Ne.
2: To je jídlo na pořivý žádka.
3: Nějaký plasata.
2: Ve velké. A ještě ježek.
1: A co je žaludek?
3: Malej. Malej žalud.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Jsou tady zprávy s Otou Gutwirtem. Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Stavba první části nového dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Moravská Třebová promění ve dvou etapách lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tam pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Modernizace a přístavba pavilonu chirurgických oborů fakultní nemocnice Hradec Králové dosud vyšla na 860 milionů. Celkové náklady na stavbu bez vybavení jsou 4,3 miliardy korun. Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají znovu v Edenu Anglii třetí tým z letního mistrovství světa. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude i většinou úplně jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na lokální tvorbu mlh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hašlerka, tak to je tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře. Více dozvíte po 21. hodině v příbězích slavných značek.
0: Dobré ráno.

0: Zrcadlo rozbité, píseň u konce, Karel Černoch, teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6:45 v úterý 29. září. S Otou Gutwirtem se zaměříme na dnešní noviny. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Víkendové vyhlášení soutěže MLS Pardubického kraje přineslo překvapení v kategorii výrobky z medu a ostatní. Vítězem se stala Chrudimská cukrárna Královské dobroty. Ta přihlásila svůj vyhlášený pochoutkový salát. Ten zaujal porotu natolik, že si majitelka provozovny Regina Gauglic mohla z pardubický dožínek odvést vítěznou trofej. Královské dobroty nejsou v soutěži žádným nováčkem, už dřív několikrát zvítězili se svými sladkostmi. Letos do této kategorie přihlásili 3 své výrobky, ty ale našli své přemožitele a tak nakonec získal jejich pochoutkový salát zmíněnou cenu. Další informace najdete v Chrudimském deníku.
3: Pořadatelé do stihu se připravují na nápor návštěvníků během Velké Pardubické. V neděli 11. října bude na závodiště jezdit nejenom posílená autobusová městská hromadná doprava z různých částí města, ale vypomůžou i vlakové spoje Českých drah. Pro osobní auta budou připravené 2 parkovací plochy. Využít je možné i parkovací domy ve městě. Na závodiště je nutné vyjet s předstihem, protože se očekávají dopravní komplikace, varuje Mladá fronta dnes.

0: Společnost amerických uživatelů umělé inteligence se s AI radí i o náboženských otázkách. Uvádí to americká stanice NPR s odkazem na výsledky průzkumu, který nechala provést agenturou Ipsos. Třeba 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považuje stanice za překvapivě vysoký. No, je to taková už naše všednodennost, právě ta umělá inteligence, vypadá to tak. Centrum dějin všedního dne působí od konce léta letošního roku na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Svojí činností se zaměřuje na výzkum každodenního života počínaje 19. stoletím po současnost. Jeho pracovníky zajímají hlavně zkušenosti běžných lidí zachycené ve vzpomínkách, denících, rodinných kronikách, korespondenci, fotografiích a dalších osobních pramenech. Centrum bude sbírku dál rozšiřovat o nové osobní prameny, připravovat odborné studie a zpřístupňovat vybrané materiály veřejnosti. Součástí jeho činnosti je taky nová ediční řada Prožité dějiny. Představuje autentická svědectví o každodenním životě v minulosti. Výzkum chce centrum přibližovat veřejnosti i díky sociálním sítím a podcastu s názvem Přežij historii. Taky to jste se teď dozvěděli z vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 6:15 v úterý 29. září.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude slunečný, jasný, teď po ránu ojediněle s mlhami, teploty mezi 20 a 23 v tisíci metrech od 15 do 18 stupňů Celsia, ale to pochopitelně až odpoledne. Ty nejčastější ranní teploty jsou od 9 do 6, na horách mezi 11 a 8 stupni Celsia. Vítr bude foukat přes den mírný jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu a rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Michal David ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty po 6:15 v úterý 29. září. Do 6. hodiny si dáme olympiky, Abu a taky Janu Chládkovou. A po 17. hodině, lépe řečeno v 17:30, odstartuje speciální předvolební vysílání z jednotlivých okresů Pardubického kraje a v něm se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy jednotlivých měst. Dnes to bude konkrétně Chrudim. Tak poslouchejte v 17:30 ve vysílání a samozřejmě taky na webu. Po 13. hodině tady bude pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou, tak se jim můžete nechat pozvat k poslechu tohoto pořadu. Uslyšíte, kdo tam bude a jaké budou otázky.
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky? A co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Příští rok začne stavba nové silnice z Vysokého Mýta do Chocně. Hradec Králové je podle hlídače státu v riziku hospodaření nejhorší z krajských měst. Spolek Milion chvilek vyzval k účasti v nadcházejících volbách, kritizoval kroky vlády. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba první části nového dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Investor Pardubický kraj odhaduje náklady na asi 1 miliardu korun. Stavba podle něj začne příští rok a skončí v roce 2029.
3: Na dokončený první úsek naváže v budoucnu stavba druhé části dálničního přivaděče, a to z Vysokého Mýta do Chocně za asi 2,5 miliardy korun. Silnice bude dlouhá 8 kilometrů a bude sloužit jako obchvat Chocně. Naváže na už opravený úsek Chocen České Lipchavy. Územní rozhodnutí ale zatím nemá. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Hradec Králové měl v končícím volebním období podle nevládní organizace Hlídač státu nejhorší hospodaření ve srovnání se všemi krajskými městy i Prahou. Vyplývá to z takzvaného K-indexu, který podle zveřejněných smluv hodnotí rizika hospodaření. Hradec získal známku C, i když se oproti minulému období zlepšil. Výsledky i metodiku hodnocení hradecká radnice zpochybňuje.
4: K-index Hradci zvyšovali hlavně smlouvy s firmami, jejichž zástupci nebo samotné firmy sponzorovaly politické strany, a smlouvy s výrazným začerněním. Z městských firm dopadla nejhůře správa nemovitostí se známkou D. Radnice ale uvádí, že transparentnost zlepšila. Podíl smluv bez ceny klesl z 12 na 4%. V tomto ukazateli jde podle hlídače státu o největší posun mezi krajskými městy. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují Středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu, normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
5: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli. Aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
6: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
7: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
6: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, ráno se mohou objevovat mlhy. Teploty 20 až 23 stupňů, tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v Heřmanově Městci v Barákově ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ještě pořád je září, dnes konkrétně 29. a tak pokračuje naše řidičská abeceda. Za chvíli termín záchranářská ulička. Víte, jak ji používat, jak ji vytvářet? Mluvit o tom budeme už tedy za pár chvil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Krátce po 6. hodině ještě zkontrolujeme muziku, čeká nás Dalibor Janda, Pojď dáme řeč, taky Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché, Šalalalí, to bude Václav Neckář a hodinu otevírá Řeka v plamenech Honza Kalousek. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno vám přeje Český rozhlas Pardubice v úterý 29. září 7:15. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I v tomto týdnu vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 4 minuty po čtvrt na 7 v úterý 29. září. Viděli jste, že dnes je Světový den srdce, ten se slaví od roku 2000 a vyhlásila ho Světová federace srdce. A s tím souvisí akce, která bude v Paláci Pardubice ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí. Máte možnost si tam bezplatně preventivně vyšetřit bez nutnosti objednání přímo v prostorách právě tohoto obchodního centra. Zdravotníci vám konkrétně změří EKG, hladinu cukru v krvi a krevní tlak. K dispozici budou taky lékaři, se kterými můžete konzultovat své dotazy týkající se zdraví srdce a prevence kardiovaskulárních onemocnění. Cílem akce je připomenout, jak důležitá je prevence a včasná péče o naše srdce. Kardiovaskulární onemocnění patří mezi dlouhodobě nejčastější příčiny úmrtí. Přitom řadu rizikových faktorů můžeme ovlivnit zdravým životním stylem a pravidelnými kontrolami. Prevence je klíčová, tak ještě jednou dnes bude Den srdce s Pardubickou nemocnicí v Paláci Pardubice od 9 do 16 hodin.
1: Počasí.
0: I nadále bude slunečno a teplo, čekáme jasný, přechodně polojasný den, bez srážek, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den převážně mírný, jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu, večer bude místy slábnout.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozemní miny, které minulý týden zranily 3 jihokorejské vojáky u silně opevněné hranice oddělující obě Koreje, pravděpodobně položila KLDR. S odvoláním na prohlášení jihokorejské armády to napsala agentura AP. Podle ní by tento předběžný závěr mohl ještě víc vyostřit napětí mezi oběma zeměmi, poznamenané severokorejskými jadernými a raketovými testy. Za 6 minut bude 6:30, čekají vás další zprávy Českého rozhlasu Pardubice a teď spotřebitelský servis, ve kterém se ptáte na mobilní volání a předplacení téhle služby. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Filip má mobilní telefon s předplacenou kartou, ale vadí mu, že musí často dobíjet, i když to nepotřebuje. Protože pokud kartu nedobije, kredit propadne. Naopak, když dobíjí, částka na kartě neustále narůstá, protože ji nestačí provolat. Pane posluchači, kredit má opravdu omezenou platnost, kterou je nutno respektovat, ale kudy z toho ven, tady je dobrá rada drahá. Buď víc volat a dobíjet co nejmenší částky, anebo si pořídit paušál a pak se nemusíte o nic starat. Před takovým krokem je ale potřeba si spočítat, co bude pro vás výhodnější.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Otaku Tvirta, další ranní zprávy. Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků. Poličce se podařilo získat nového zubního lékaře. Město se ho snažilo najít 3 roky. Svoji ordinaci otevře začátkem příštího roku na poliklinice a už teď se lidé k novému stomatologovi můžou registrovat. V příštích 15 letech by v Česku mohlo do důchodu odejít až 30 tisíc zdravotních sester. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Kvůli stárnutí populace bude současně potřeba více personálu pečujícího o nemocné seniory. Žáci ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Od minulého týdne tam mělo přes 350 lidí zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. V Bruselu se druhým dnem koná jednání unijních ministrů zemědělství. Česko bude zastupovat ministr Martin Šebestián za SPD. Ten během prvního dne jednání uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení firmy Agrofert z unijního financování. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte v Moravské Třebové v Brněnské ulici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Mám prosím.

0: Čeští fotbalisté si dnes zahrají s jedním z nejlepších týmů světa. V dalším zápase Ligy národů nastoupí proti Anglii, která na letním šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku skončila třetí. Další informace nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Teď se zaměříme na noviny s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Řidiči můžou po několika letech opustit náměstí Míru ve Svitavách Soudní ulici a pokračovat směrem k ulici Milady Horákové. Opačným směrem průjezd povolený není. Druhý výjezd z náměstí byl uzavřený při změně dopravního režimu a zavádění kamerového systému. Podle města už je kamerový dohled u výjezdu vybudovaný. Obnovení průjezdu umožnilo dokončení oprav navazující ulice Milady Horákové. Jejich hlavní součástí byla rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka. Připomíná Svitavský deník.
0: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě uzavřelo dohodu o odborné spolupráci s jednou z nejvýznamnějších archeologických institucí v Evropě ve Frankfurtu nad Mohanem. Partnerství navazuje na dlouhodobou a dlouholetou výzkumnou činnost Davida Vícha a Jana Jílka a jejich výsledky v oblasti výzkumu východních Čech, Českomoravského Pomezí a římsko-barbarských kontaktů. Získali si pozornost i v mezinárodním odborném prostředí. Spolupráce přinese společné vědecké projekty, sdílení odborných zkušeností, publikační činnost, možnosti prezentace archeologických objevů veřejnosti. Je zároveň potvrzením, že i muzeum ve Vysokém Mýtě může být respektovaným partnerem významných evropských vědeckých institucí. Tak to napsal vysokomýtský muzejní postilion ve svém zářijovém vydání.
3: Papež Lev XIV. Během své návštěvy Francie vyzval evropské země k větší jednotě a respektu v mezinárodních vztazích, píše francouzský list Le Monde. Na závěr své čtyřdenní návštěvy varoval, že vztahy mezi státy jsou čím dál méně civilizované. Evropa by podle něj měla pomoct tento vývoj zastavit a přispět k většímu respektu mezi národy. Papež zároveň vyzval k jednání a kompromisu při řešení válek v Evropě, hlavně v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Zdůraznil taky význam evropské jednoty v době, kdy na kontinentu sílí nacionalistická hnutí.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Za minutu bude 6:45, je úterý 29. září. V Letohradu v restauraci Nový dvůr bude v 15 hodin beseda s Marií Svobodovou, tedy letohradskou rodačkou, která získala cenu Olgy Havlové za rok 2026. Mimochodem, my doporučujeme i nadále náš projekt Slyšet Havla. Najdete ho na webu havel.rozhlas.cz a taky na platformě Můj rozhlas. Je to až do 5. října, kdy uvádíme tento projekt. Připomínáme si Václava Havla díky archivním nahrávkám, dramatické tvorbě, publicistice, regionálním tématům i jeho oblíbené talk show. Program vznikl u příležitosti dvojího výročí, tedy 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. Navíc v tomto týdnu se vydáváme po stopách Václava Havla u nás na východě Čech. Až do pátku, vždy po 9. hodině, nabízíme jedno připomenutí postavené na jednom konkrétním otisku jeho života v regionu. Začali jsme místem, které bývalý prezident považoval za svůj druhý domov. V roce 1967 si právě s manželkou Olgou koupili nedaleko Trutnova na inzerát s chátralou chalupu v Hrádečku u Vlčic. Dnes tedy další díl po 9. hodině.
1: Počasí.
0: Příjemné babí léto pokračuje, i dnes v Pardubickém kraji bude jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. I dnešek bude úplně beze srážek.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jaká vzdálenost se podle vás dá uplavat za 24 hodin? Mladá fronta dnes v příloze Vysočina nabízí odpověď 157 km a 610 metrů. Klubový rekord pokořila štafeta 20 ploutvových plavců ve věku od 12 do 48 let ze žďárského Čochtan klubu, kteří se střídali po 100 metrech uplavaný se šnorchlem a ploutvemi. Klubový rekord překonali o 11,5 km a oslavili tak současně 60. Pojďme za sportem, který dnes budeme sledovat. Určitě hokej, hraje se extraliga, doma se představí druhé Pardubice, ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice, zápas se hraje od 18 hodin a tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denii by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal. Reportér Lukáš Michalík k tomu řekne víc.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo by to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle. Jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže se cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Lidé v Poličce se můžou hlásit do nové zubní ordinace. V katedrále svatého Víta se sejde sedm klíčníků k uložení korunovačních klenotů. Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě a dnešek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Poličce se podařilo získat nového zubního lékaře. Město se ho snažilo najít 3 roky. Svoji ordinaci otevře začátkem příštího roku na poliklinice a už teď se lidé k novému stomatologovi můžou registrovat, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
5: V roce 2023 schválilo městské zastupitelstvo poprvé poskytnutí příspěvku ve výši 800 tisíc korun na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce za podmínky, že bude provozována po dobu 5 let.
4: Víc než 13 tisícům řidičů v Královéhradeckém kraji skončí letos platnost řidičského průkazu. Nejvíc dokladů propadne lidem na Hradecku, Náchodsku a Trutnovsku. Žádost o nový průkaz lze podat bezplatně 90 dnů před vypršením jeho platnosti. Lidé je vyřídí buď osobně na úřadech nebo online přes portál dopravy. Místo úřadu si nový doklad mohou nechat poslat na výdejní místa balíkovny.
6: V celém Česku musí řidičský průkaz do konce roku vyměnit skoro 250 000 motoristů. Víc než třetina letos propadlých dokladů patří lidem starším 61 let. Žádost podaná online přes bankovní identitu zabere několik minut. Hotový doklad si pak řidiči můžou vyzvednout na 15 úřadech v kraji anebo na stovkách výdejních míst. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
7: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Sport.
4: Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxaligy vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je obod za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na silnici 1/34 nedaleko Květné. Byl tam hlášený únik nafty z auta.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Žárově růžová, fialová, modrá, takové a další barvy si zvolili žáci základní umělecké školy v Pardubicích, aby přetvořili vraky kol v umělecká díla. Za pár dní se ukážou v centru města jako pozvánka na prestižní cyklistický závod. Podrobnosti nabídneme v našem vysílání za chvíli. Je krátce po 7. hodině úterý 29. září a čekají vás písničky, které nestárnou. Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn, taky bude Marek Ztracený, Paul McCartney, Valdemar Matuška a nebo teď Věra Martinová. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný start do zkráceného pracovního týdne.
8: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:45, možná zrovna vstáváte třeba do práce, tak vám přejeme hezké dobré ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 29. září. Nepojízdné vraky kol, které se proměnily v umělecká díla. To je výsledek práce dětí z výtvarného oboru základní umělecké školy v Pardubicích po Labinách. Ozdobili je jako upoutávku na cyklistický závod odnož slavné Tour de France, která se ve městě vůbec poprvé pojede, a to už o nejbližším víkendu. Mimochodem více dozvíte od našeho sobotního ranního hosta krátce po 8:30. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, nabarvit a ozdobit 14 bicyklů nebylo vůbec jednoduché.
1: My vlastně teďka dáváme takový druhý život kolům opuštěným a jsme si jich takhle ujali, takže teď je tady spravujeme výraznými barvami a zkusíme do nich vplíst nějaký slova poselství, příkazy, rozkazy, motivace možná. Uvidíme, co děti vymyslí.
2: Říká Veronika Korbelová, vedoucí výtvarného oboru základní umělecké školy v Pardubických Polabinách, o projektu, do kterého se teď zapojili v podstatě všichni jeho žáci. Společně mají výtvarně proměnit 14 starých kol. A už první krok, tedy jejich sprejování, není vůbec jednoduchý.
1: Musí si přijít na to děti, jak zmáčknout tu trysku, vlastně, aby jim stříkalo správné množství barvy. Náročně je to s větrem, protože nám bere barvu a lítá ta barva úplně jinam, než kam potřebujeme. A přijít si na to, z jaký vzdálenosti, aby té barvy nebylo mnoho. No. Ono to pak stýká.
2: Na barevné rámy pak děti vplétají slova a krátká poselství, která vytvářejí z drátků. Pracují na nich také dvě spolužačky ze třetí třídy základní školy, Lucie Sotonová a Františka Burgerová.
3: Mě to jako docela baví, ta výtvarka. A i vlastně, jak dělám z těch drátků, ty slova mě jako baví. Já teď budu motat slovo bezva. Já pletu teďka, pojedeme a už jsem udělala brzdi.
2: Ozdobená kola nezůstanou pouze v prostorách základní umělecké školy, ale poputují do centra města jako pozvánka na cyklistický závod L'Étape Czech Republic by Tour de France, potvrzuje mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová.
4: My jsme si říkali, že jsme taková placka to Polabí, všichni pořád jezdíme na kolech. A proč na to neupozornit víc i na tu samotnou akci, protože se bude tady strašná spousta lidí mezi 15 a 18 jezdci. Tak jsme říkali, že to do toho města trochu vneseme, no a tak prostě chceme tady ukázat, že do toho Polabí ta kola patří.
2: Dětské výtvory se v centru Pardubic objeví 30. září. Samotný cyklistický závod pak městem projede 4. října. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijí.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 8:02, úterý 29. září. Hovory o Pardubicku budou dnes v 18 hodin na téma kostel svatého Bartoloměje. Mluvit se o něm bude na Pardubické reálce v sále Jana Kašpara. Je to krátká přednáška doplněná projekcí filmu o archeologických průzkumech a rekonstrukci v 90. letech 20. století. Je to tedy mimořádně v úterý, jak jsme říkali, v sále Jana Kašpara ve staré reálce a je tam zvaná veřejnost dnes od 18 hodin. Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou taky lákají do knihovny na 15. hodinu na besedu s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Pavlem Čechem. A ještě rychlý pohled do Letohradu, do Městského muzea, kde bude vernisáž Jany Zamazalové, podzimní ohlédnutí, obrazy, keramika, šperky, oděvy. Potrvá to do 7. listopadu.
1: Počasí.
0: Jasný den, přechodně polojasný, takový bude dnešek v Pardubickém kraji beze srážek s teplotami od 21 do 24. Na horách naměříte mezi 14 a 17 stupni Celsia. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, teď ráno a večer místy mírně nepříznivé. Vítr slabý, přes den mírný, jihovýchodní, bude tedy večer místy slábnout.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: signál.
1: Bleskovka. Tak věříme, že máte dobrý signál Českého rozhlasu Pardubice a že si s námi teď zasoutěžíte o černou tašku s naším logem. Představitelé evropských mocností podepsali 29. září 1938 takzvanou Mnichovskou dohodu, ve které odsouhlasili postoupení části československého území Sudet Německu. Dohoda znamenala podle historiků faktický počátek druhé světové války. Diktát, kterému se o den později podvolila československá vláda, znamenal nejenom zánik jedné z posledních demokracií předválečné Evropy, ale taky značně usnadnil naplňování Hitlerových světovládných plánů. My se ptáme, které státy dohodu podepsaly. Zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Je to taková dějepisná otázka. Ptáme se, které pak státy podepsaly někdejší Mnichovskou dohodu, když je dnes to výročí. Na telefonu už máme prvního volajícího. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno. Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je tam?
2: Tady Marie.
1: Paní Marie, co myslíte?
2: Ano, tak to byla Francie, Anglie, Itálie a Německo.
1: Přesně tak, skvěle si to pamatujete a výhra je vaše, tak gratulujeme.
2: Děkuji moc, děkuji.
1: Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A bleskovka znovu zítra.

0: tak to je ona.
1: Ono?
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Připravené další zprávy s Otou Gutwirtem. Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Stavba první části nového dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Moravská Třebová promění ve dvou etapách lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tam pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Modernizace a přístavba pavilonu chirurgických oborů fakultní nemocnice Hradec Králové dosud vyšla na 860 milionů. Celkové náklady na stavbu bez vybavení jsou 4,3 miliardy. Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají znovu v Edenu Anglii, třetí tým z letního mistrovství světa. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Přelouče i Chrudimi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut a bude 7:45, úterý 29. září, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice, teď už pročteme noviny s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Mladá fronta dnes v otvíracím textu mapuje, ve kterých městech se vyplatí koupit si byt a kde je výhodnější bydlet v nájmu. Třeba v Ostravě za poslední 3 roky narostly ceny bytů o 72%. Oproti tomu nájemné zdražilo o necelý 26%. Druhé v pořadí je v růstu cen bytů Ústí nad Labem. Více než 50% nárůst byl v Pardubicích. V dalších městech je rozdíl mezi růstem cen nájemného nižší. A ještě můžeme doplnit radu odborníků. Ti říkají, že je lepší nakupovat s rozmyslem a finanční rezervou. Dochází taky k názoru, že koupě bytu je vhodná pro ty, kteří chtějí ve městě zůstat aspoň 7 až 10 let. Víc tedy v Mladé frontě dnes.
1: V Jevíčku, kde ze 3 stomatologů zbyl jediný v důchodu, otevřelo nové zubní centrum. Zájem o péči má 800 lidí, někteří dnes za lékařem jezdí desítky kilometrů daleko. Centrum zatím funguje bez smluv se zdravotními pojišťovnami. Lékaři ordinují jenom 3 dny v týdnu a hledají další kolegy, napsal Svitavský deník.
0: A koalice spolků SOS Český ráj podala trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti s připravovanou stavbou silnice 1/35 přes Český ráj. Plánovaná severní varianta koridoru z Turnova do Úlibic byla podle nich nesprávně vybraná na základě chybných podkladových studií. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl v reakci uvedl, že organizace projekt opakovaně představovala a vysvětlila. V případě potřeby všechno předloží i policii. Píše o tom deník Právo.

0: Je úterý 29. září za minutu a půl, 7:45, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Zdravíme i do Přelouče, kde dnes bude historická přednáška Svazek vzácných tisků z konce 16. století ze sbírek Městského muzea. Začátek je v 18 hodin v přednáškovém sále KICMP, tedy právě v Přelouči.
1: Počasí.
0: Zaměříme se na počasí, babí léto pokračuje, věříme tomu, ale radši si to ověříme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u pana Imricha Drapáka. Vítejte ve vysílání, pěkné ráno přejeme.
2: Pěkné ráno.
0: Nemusíme se bát, babí léto ještě nekončí.
2: Nemusíme. Nadále to bude pokračovat i dneska, bude nadále slunečno a teplo, jasno, přechodně polojasno, ty nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vítr slabý, během převážně mírný, jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. Rostové podmínky teďka ráno mírně nepříznivé, ale přes den budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Ale noci a rána už jsou chladnější, asi to bude platit i o té zítřejší noci nebo o noci na zítřek.
2: Ty nejnižší teploty budou 12 až 9, takže nemusí být tak nízké, ale tam, kde se ten vítr uklidní, tam může být i kolem 5 a tam by se nám mohli vyskytnout výjimečně nějaký slabý přízemní mrazík. Vítr mírný, jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu a zítra opět teplý, ale místy už to může být i větrný den. Tam to bude nějaký jasno až polojasno, ráno se nám výjimečně opět může vyskytovat mlhy. Teploty bez změn 20 až 23 stupňů, ale vítr už bude mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Ve čtvrtek začíná říjen, změní se počasí nebo ještě ne?
2: Změní se tím, že nám přibude nějaká oblačnost, bude tam rozpadající se studená fronta, která nám ale nepřinese prakticky žádnou výraznou změnu srážky, žádné, pouze zvětšenou oblačnost, takže tam by mohlo být trošku toho sluníčka méně ve čtvrtek, ale teplotně to bude velice podobné. Ty ranní teploty budou vyšší díky té oblačnosti, tam nějakých 13-9, odpolní opět nějakých do těch 22-23 stupňů. Pátek nám potom ta oblačnost opět začne ubývat, takže v těch odpoledních hodinách už může být více slunce, teplotně zatím žádné změny, opět 12-9. A potom v sobotu ráno tam může být trošku chladnější, tam jak se nám to projasní, tam by teploty mohly už jít na nějakých 9-6 stupňů, ale ty maxima pořád někde kolem těch 22-23 stupňů.
0: Takže poměrně ustálené počasí v tomto týdnu a my děkujeme za předpovědi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl tedy Imrich Drapák. Ať se vám daří a naslyšenou.
2: Tam taky, hezký den, naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Nová cyklostezka v Pardubicích má spojit fáblovku se severovýchodním obchvatem. V Orlických horách budou hasiči nacvičovat hašení lesního požáru. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. A dnešek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejprve majetkově vypořádat.
6: První úsek se už podařilo připravit ve spolupráci se Starým Hradištěm. Povede severně od nové křižovatky Hradecké ulice se severovýchodním obchvatem a město na jeho stavbu vypíše výběrové řízení. Zároveň připravuje projekt další části, která na stejnou křižovatku naváže z jihu. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Složky integrovaného záchranného systému budou zítra cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne o 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
7: Nejvíce se veřejnosti pravděpodobně dotýká zítřejší uzávěra silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené budou také turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch. Uzávěra také dopadne na hraniční přechod v Bartošovicích.
5: Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by jim se to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
8: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
9: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
8: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
10: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
8: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři třeba z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky.
1: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona na silnici 1/35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Janova a v Pardubicích u Semtína na příjezdu od Přelouče i od Chrudimi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Stavba 12 kilometrů nového dálničního přivaděče z Chocně po Vysoké Mýto by měla začít příští rok. První část trasy už zkoumají archeologové. Víc si povíme za malou chvíli. Jsme Český rozhlas Pardubice, úterý 29. září, krátce po 8. hodině nás posloucháte. Co nabídneme z muziky, tak třeba Panenku od Poutníků, Slyším tvoje kroky, to bude skupina Činasky. Těšit se můžete i na Phila Collinse, Jiřího Korna nebo Ivetu Bartošovou.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 29. září 3 minuty před 8:45. Pardubický kraj pokračuje v přípravách na stavbu nového dálničního přivaděče z Chocně k Vysokému Mýtu. Silnice za zhruba 3,5 miliardy má v budoucnu lépe propojit region Orlicko-Ústecka s dálnicí D35 a odvést dopravu z obcí a měst. Součástí totiž budou i dva obchvaty. Jak dlouho si řidiči na novou silnici počkají, tak to zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Vítám tě ve studiu, pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: Je už jasné, kdy začne stavba tohoto dálničního přivaděče?
1: Tak celá ta stavba je rozdělená na dva úseky. Investor Pardubický kraj předpokládá, že na tom prvním úseku, což je tedy obchvat Vysokého Mýta, začnou stavební práce příští rok. Trasu teď v předstihu zkoumají archeologové a celý asi ten 4 kilometry dlouhý úsek by měl být hotový v roce 2029. Začínat bude napojením na dálnici D35 a končit před obcí Dvořisko severně od Vysokého Mýta. Odhadované náklady jsou skoro 1 miliarda korun.
0: Jak daleko jsou přípravy na ten druhý navazující úsek přivaděče?
1: Tam to vypadá na časově náročnější postup, nejen protože jde o delší 8 kilometrů dlouhý úsek s funkcí obchvatu Chocně, ale i protože se teď čeká na vydání územního rozhodnutí a to rozhodnutí kraj předpokládá, že dostane do 2 let. Teprve potom bude moct začít vykupovat potřebné pozemky. Úsek bude náročnější i na výstavbu, protože bude zahrnovat několik přemostění nad železničními tratěmi, ekodukty nebo lávku pro cyklisty. Odhadované náklady jsou 2,5 miliardy korun. Termín zahájení stavby ale zatím nejde říct.
0: A kdo to zaplatí?
1: Tak na ten první úsek kolem Vysokého Mýta má kraj od státu slíbených 600 milionů korun, zbytek doplatí ze svého. Podobný způsob financování očekává i u toho druhého úseku s obchvatem Chocně. Ještě doplním, že nová silnice naváže na v roce 2024 opravený úsek silnice 2/312 Českých Lebchav do Chocně, no a tím pádem zlepší propojení Žamberecka s dálnicí D35.
0: Tak to zjistil reportér Ondřej Wolf. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, v úterý 29. září, minutu po čtvrt na devět, čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a podíváme se až do daleké Ameriky, jestli pak víte, že se od nás pomalu vzdaluje. Mluvit o tom bude Martin Písařík, New York se vzdaluje od Evropy a mizí v podloží, vědci popsali proč.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude krásně, slunečno, teplo, jasno, přechodně polojasno, beze srážek, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý přes den, většinou mírný, jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu, bude večer místy slábnout. Po 9. hodině začne naše dopolední vysílání a tím vás provede Jitka Slezáková. Už je na cestě k nám a zatím zdravím po telefonu. Pěkné ráno.
2: Je to tak, hezké ráno všem posluchačům, dopoledne už je nachystané, takže čím začít? Krizovými situacemi. To je náš dopolední seriál krátce před 10. hodinou, kdy řešíme, kam se obrátit, pokud se někdo třeba z naší rodiny nebo z našich blízkých setká s násilím. To je trošku vážnější téma, také navštívíme náměstí republiky, mělo se rekonstruovat a my vám řekneme, proč se to zřejmě podrží. No a něco pozitivního, fitness si dáme. Pozvali jsme do studia do dnešní radioporadny fitness trenéra. Trošku uděláme něco s naším tělem, rozpohybujeme naše svaly, o kterých třeba zatím ještě ani nevíme, že je máme.
0: Klidně se můžete ptát i vy na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Jitka Slezáková bude vysílat nejenom radioporadnu, ale celé dobré dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. A nebojte, určitě přijde i k nám do studia, protože už slyším její kroky, Jitko, viď? Už seš tady blízko.
2: Je to tak a víš, co nesu vinou révu, vynikající, urodilo se na české zahradě.
0: Těšíme se.
2: Mějte se krásně.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Jsou tady zprávy, které přináší Otaku Twirt. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků. Poličce se podařilo získat nového zubního lékaře. Město se ho snažilo najít 3 roky. Svoji ordinaci otevře začátkem příštího roku na poliklinice a už teď se lidé k novému stomatologovi můžou registrovat. V příštích 15 letech by v Česku mohlo do důchodu odejít až 30 tisíc zdravotních sester. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Kvůli stárnutí populace bude současně potřeba víc personálu pečujícího o nemocné seniory. Žáci ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Od minulého týdne tam mělo přes 350 lidí zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. V Bruselu se druhým dnem koná jednání unijních ministrů zemědělství. Česko bude zastupovat ministr Martin Šebestián za SPD. Ten během prvního dne jednání uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení firmy Agrofert z unijního financování. A počasí dnes bude v Pardubickém kraji znovu jasno. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehodu máme hlášenou z Pardubic v Poděbradské ulici. Nehoda 3 osobních aut.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Festival Den architektury nás bude zajímat už za chvíli s naším hostem.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: se smát.
1: Český rozhlas Pardubice je s vámi v úterý 29. září 7 minut před 8:45. Už se blíží 16. den architektury. Co letos přinese, tak to vykreslíme s naším dnešním hostem. Dorazil z Východočeského muzea v Pardubicích a je to historik Jan Ivanega. Vítejte v našem studiu, pěkné ráno.
2: Dobrý den.
1: Proč je podle vás důležité, abychom měli den architektury?
2: No, protože architektura se týká každého z nás, dokonce i těch, kteří si nelibují v historických slozích a v obdivování krásných fasád domů, tak i takoví lidé jsou architekturou ovlivněni už jenom tím, že chodí v nějakých ulicích, že bydlí v nějakých domech. Zkrátka architektura se týká všech, proto je dobré si o ní povídat.
1: Ten letošní den architektury má motto Bydlím tady sem. Co všechno se podle vás dá z domu nebo způsobu bydlení vyčíst o době, ve které lidé žili?
2: Hodně. Hodně, a to proto, že bydlení je taková základní lidská potřeba. Ať už se bavíme o nějaké jeskyni, ve které kdysi žili lovci mamutů, anebo o nějakých domech, které objevují archeologové, tak zkrátka a dobře bydlení s námi bylo vždycky a je důležité přemýšlet o tom, jak se problematika bydlení řešila v minulosti, abychom se třeba vyhnuli problémům, které v minulosti naši předci udělali. My historik jsme takový někdy trochu naivní, říkáme si, že když se podíváme do minulosti, takže se trochu poučíme. Ona je to naivita, ale přesto se do té minulosti díváme rádi a zájem veřejnosti ukazuje, že to tázání po minulosti je docela užitečné. Takže ano, i letos se budeme dívat do minulosti, abychom se poučili pro současnost. Ono to téma je velmi aktuální, protože žijeme v době hluboké bytové krize, takže je dobře, že se Den architektury zabývá bydlením. Každý to řeší přinejmenším jednou v životě, když schání bydlení pro sebe a potom třeba po druhé, když pomáhá nebo schání bydlení pro své potomky. A všichni víme, že to je složité. Ono to vždycky složité bylo, v čemž můžeme nacházet nějakou naději, nějakou útěchu, ale myslíme si, že je žádoucí o bydlení mluvit, aby se třeba jednou bydlelo ještě lépe, než se bydlí dnes.
1: A vy konkrétně zavedete návštěvníky do Pardubic, lépe řečeno přímo do Rybitví, bude to taková procházka starou kolonií, která vznikala ve 40. a 50. letech pro zaměstnance místních chemických závodů. Čím je tahle kolonie z pohledu architektury a historie zajímavá?
2: No, je to fantastický, jednak z toho hlediska, že se tam v tom mikrokosmu staré kolonie odráží makrokosmos velkých dějin, protože ta kolonie by nevznikla, kdyby nedošlo na podzim 38. roku k zabrání pohraničí, které mimo jiné také znamenalo nucené uzavření nebo vystěhování velké chemické továrny v Ústí nad Labem, a ti chemici českoslovenští, kteří odsud uprchli před příchozími Němci, tak se přestěhovali právě do Pardubic a vznikla tady pro ně nová továrna, bylo potřeba, aby byli někde ubytováni. Takže to je jeden důvod. V tom pardubickém místě se odrazily tyto velké tragické dějiny 30. let. No a druhý důvod, je to zajímavé i architektonicky a urbanisticky. Kdo to zná, tak to možná tuší, kdo to nezná, tak to pro něj bude možná překvapení, ale je to takový malý Zlín, a to říkám jen s malou nadsázkou, navrhoval to moravský architekt, který Zlín dobře znal, pracoval tam dokonce stavby vedoucí, který dřív působil u Bati, a celý ten areál je takový velmi baťovský, byť dneska pod vrstvami polystyrenu si toho možná někdy nevšímáme.
1: No právě, jak moc se v Rybitví zachovala ta původní podoba kolonie? Co tam můžeme při procházce vidět dodnes?
2: To klíčové je zachované, a to klíčové je urbanismus, to jest rozvržení těch domů a to, jak jsou uspořádány v prostoru. Ty domy jsou už vesměs pozměněné, ať už přístavky a přístavbami, anebo samozřejmě prostřednictvím zateplení. Těch původních je tam relativně málo, mohli bychom je napočítat na prstech jedné, dvou rukou. Některé jsou pěkně opravené, některé jsou opravené méně pěkně, ale to vlastně nevadí, protože to krásně dokládá tu základní tezi Bydlím tedy sem. Bydlení není něco, co by bylo archivované na věk.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si o dnu architektury, který ale rozhodně netrvá jenom jeden den. Začíná oficiálně 1. října, oficiálně trvá do 6. října, ale je spousta akcí, které se konají i po tomto termínu. Naším hostem je dnes historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega a spolu jsme zakotvili v Rybitví. Povídáme si tam o té zaměstnanecké kolonii, která vznikala ve 40. a 50. letech pro zaměstnance místních chemických závodů. Když se na to podíváme, tak to bylo hlavně praktické bydlení, aby ti lidé skutečně měli kde bydlet. A je to vůbec zajímavé pro vás jako pro historiky architektury?
1: Samozřejmě nás nezajímá jenom ta v úvozovkách vysoká architektura, kterou udělalo nějaké úzké promile těch nejlepších architektů. Nás zajímá i architektura v úvozovkách obyčejná, všednodenní. A tady v Rybitví se to krásně potkává, protože ten architekt, jmenoval se Jan Vaněk, byl výborný, i když není mezi těmi nejznámějšími tvůrci. A zároveň dokázal jako krásně naplnit tu potřebu. Tam to bylo vyladěné do nejmenšího detailu, třeba i obyčejná dřevěná autobusová zastávka měla rizí

0: funkcionalistické formy a vypadala jako něco, co se tady zjevilo z nějakého luxusního světa filmových hvězd první republiky.
1: Tak tady do Rybitvína zavedete, jak jsme říkali, v sobotu. Co dalšího můžeme navštívit, když už jsme tady na Pardubicku, třeba přímo v Pardubicích? Jaké akce, pokud jde o Den architektury?
0: V Pardubicích je toho hodně. Kolega Matěj Bekera bude provádět po Bílém předměstí, což je taková jeho libůstka. A jak nás nezajímá jenom ta architektura samotná, tak Matěj bude mluvit hodně o vzpomínkách lidí, kteří v těch domech žili a žijí. Ovšem jeho přednáška a prohlídka už je beznadějně vyprodaná, takže radši pozvu ještě do Gočárovy galerie, kde v domě u Jonáše opět v sobotu odpoledne budou takové dílny Pardubice město do kapsy, kde si lidé budou moci vlastně vytvořit malé Pardubice z papíru a hrát si tam s dětmi.
1: A co ta další místa v Pardubickém kraji, co nabídnou?
0: Není toho málo. Krásně se ukazuje, že to téma dokáží skvěle uchopit architekti. Takže v Heřmanově městci, ale to bude až ten následující víkend 11. října, proběhne komentovaná procházka po heřmanoměstických dvorech s tamním městským architektem Pardubákem Ondřejem Teplým a jeho kolegou ze spolku Off-City, stavebním historikem Františkem Václavíkem. Jak František a Ondřeje znám, tak to bude mimořádně zajímavé povídání a objevování takových skrytých zákoutí města.
1: Zapojí se třeba taky Slatiňany?
0: Tam to bude podobné. 3. října bude mluvit městská architektka Martina Pešlová o všem možném. Bude se tam řešit bydlení na sídlišti, bude se tam řešit, jak vlastně se dá ještě zlepšit to krásné prostředí maloměsta.
1: Přišla nám pozvánka i z Vysokého Mýta, kde to bude v kině, bude se tam promítat v pátek 2. i v pondělí 5. října, tak se zapojí i ve Vysokém Mýtě. Na tom je hezky vidět skutečně, že je to celorepubliková akce rozprostřená i na různá místa tady v Pardubickém kraji. To vás těší?
0: Je to fenomén a samozřejmě ten fenomén se nevyhne ani Litomyšli, což je taková meka české moderní architektury. Od 90. let tam vznikly skutečně špičkové realizace a my si je budeme moci doslova proběhnout, protože tam kolegové zorganizovali běh, takže obujte tretry a běžecké boty a zaběhněte se podívat za dobrou architekturou do Litomyšle.
1: My jsme udělali jenom takový rychlý výcuc, kde najdou posluchači víc informací, kdyby je zajímal Den architektury.
0: Ten kompletní program je na webu denarchitektury.cz, je to tam rozstříděné podle měst, dá se tam listovat na mapě, takže to můžete využít i jako plánovač výletů.
1: Říká Jan Ivanega, historik z Východočeského muzea v Pardubicích, který byl naším dnešním hostem k začínajícímu Dni architektury. Tak díky za všechny informace, ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Příští rok začne stavba nové silnice z Vysokého Mýta do Chocně. Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Voda v obcích na sever od Prahy dál není pitná. Vzorek z vodojmu Máslovice obsahoval moc olova. A dnešek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Stavba první části nového dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Investor, Pardubický kraj, odhaduje náklady na asi 1 miliardu korun. Stavba podle něj začne příští rok a skončí v roce 2029.
2: Na dokončený první úsek naváže v budoucnu stavba druhé části dálničního přivaděče, a to z Vysokého Mýta do Chocně za asi 2,5 miliardy korun. Silnice bude dlouhá 8 kilometrů a bude sloužit jako obchvat Chocně. Naváže na už opravený úsek Chocen České Lipchavy. Územní rozhodnutí ale zatím nemá. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V příštích 15 letech by v Česku mohlo do důchodu odejít až 30 tisíc zdravotních sester. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Kvůli stárnutí populace bude současně potřeba víc personálu pečujícího o nemocné seniory. V Královéhradeckém kraji studují budoucí zdravotní sestry v Hradci Králové, Trutnově, Červeném Kostelci a Náchodě. Postupně jich přibývá a znát je to i v nemocnicích na povinných praxích. Potvrzuje to ředitel oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.
3: My si o to slibujeme to, že v těch následujících letech, kdy začne odcházet do důchodu větší množství všeobecných sester, takže díky praxím, které se realizují v našich nemocnicích, takže získávání nových všeobecných sester pro nás bude snazší.
0: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí, opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Sport. Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
4: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si budeme zahrát. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody v Pardubicích v Poděbradské ulici, kde byla nehoda 3 osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je úterý 29. září, krásný další jarní den v podstatě před námi, to bych tomu dala. Máme tady babí léto a já věřím, že si ho užíváte a že si ho užíváte i spolu s Českým rozhlasem Pardubice. Co vám nabídneme? Tak z písniček Po schodoch, Richard Miller nebo taky Ta pusa je tvá, podání Hany Zagorové a Petra Reska. Navštívíme taky Hrádeček, podíváme se tam, ohlédneme se za životem Václava Havla, no a také budeme plánovat rozsáhlé úpravy náměstí Republiky v Pardubicích. No, plánovat můžeme, ale ono se to plánování zastavilo a my vám řekneme proč. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka.

tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch,

0: A my pokračujeme v seriálu, díky kterému Český rozhlas Pardubice po celý týden mapuje stopy Václava Havla ve východních Čechách. Včera jsme si připomněli, jak si Havel v roce 1967 koupil na inzerát chalupu na Hrádečku. Dnes se přesuneme o půl století dál k setkání bývalého disidenta Martina Věcheta s Jiřím Dvořákem, který jako příslušník veřejné bezpečnosti kdysi u Hrádečku hlídal. Seriál připravuje David Macháček.
1: Tady jsem prožil mnoho věcí s tou policií. Lesní policie jsem jí říkal, co mě tady hlídali.
2: Vzpomínal před 21 lety Václav Havel na nepřetržitý dohled veřejné i státní bezpečnosti u jeho chalupy na Hrádečku. Uspořádat tam koncerty kapel, které byly u komunistického režimu v nemilosti, nebylo v 70. a 80. letech snadné.
1: Tohle bylo dost těžký zorganizovat. Nesměli ty účastníci, kterých bylo třeba 150 z celé republiky, nesměli vědět, kam jedou, že vždycky to věděli jenom vůdce nějaké party, desetičlené, a všichni museli ve stejnou vteřinu přijít ze všech stran, aby je nestačili pochytat kolem v lesích, aby nestačili provést svoji mobilizaci. Pak už byla celkem dost velká naděje, že to nepřerušují v půlce, to dělávali taky, ale u mě přece jen jsem byl v takovém postavení, že se báli, že by to mělo velkou publicitu zahraničí a podobně, takže když už to jednou začalo, tak už bylo víceméně vyhráno.
2: Pravidelným návštěvníkem soukromých koncertů byl i pozdější organizátor Trutnovského rockového festivalu Martin Věchet. Cestoval obvykle s velkým kotoučovým magnetofonem Tesla v batohu.
3: Jsem si tam jezdil na Hrádeček nahrávat nějaký zakázaný kapely, kterých tam měl spousty, Václav. Tak mě vždycky tam dělal jako tu svačinku a silnej magorák, jak byl zvyklý z kriminálu, no to se mě vždycky rozbušilo srdce. No a pak jako to byl B101, těžký kotoučový magnetofon. No a pak jsme se teda domluvili, že on viděl, jak to furt tahám v tom baťohu. Hele, tak se domluvíme, nějaká konspirativní schůzka, kde ti to budu vždycky předávat. Tak jsme se domluvili na poště, na přepážce balíku. No a já myslím, že tenkrát ta paní to velmi dobře charakterizoval. Byl tady nějaký pán, přinesl takový těžký balík, máš to asi nějaký magnetofon. A vůbec nic neříkal, on byl strašně nesmělej a strašně rychle odešel.
2: Dění u Hrádečku v té době pravidelně při svých službách sledoval tehdejší mladý příslušník veřejné bezpečnosti Jiří Dvořák.
4: Když jsme tady nastupovali, v 7 jsme jezdili, uslyšel pan Havel, že jo, to jsem mu říkal pan Havel, že jo. A někdy jsem mu řekl Václava, no a to jsme měli takzvaný palustrace osob, káočka. Když jedinci k němu jezdili na návštěvu, no, tak to víte.
2: Mezi kontrolované se tak dostával i Martin Věchet.
5: Já si pamatuju, když jsme dělali takovou ilegální debatu u jednoho kamaráda, a to byla Petruška Šustrová a Václav Havel, náčelník, a spousta mladých lidí tam bylo. No a pak jsme sedli do auta a samozřejmě nás zastavili policajti a Václav říká, aha, to je pan Dvořák, toho já znám. No, vy jste nás perlustroval, no, ale nechal jste nás bejt.
4: Nechal jsem. To teda děkuju, to je pro mě taková podsta.
5: Takže od ty doby já vás v podstatě znám, ano.
2: Před 2 lety se oba potkali u Hrádečku při výročí Havlova úmrtí.
5: My se tady pravidelně setkáváme. Uniformovaný policista a ten, který ho honil tady. Neznám žádného policistu tady z okolí, který by sem jezdil zapalovat Václavovi svíčku. Pan Dvořák je jediný.
4: Když byl pán Havel zavřený, že jo, tak já s Olinkou jsem tady chodil a s těma pejskama na procházku. A my jsme si to řekli tolik věcí, jako matka by to mluvila se mnou, já byl mladý v té době, že jo. Takže já na Olinku vzpomínám taky.
2: Zítra v našem seriálu už Hrádeček opustíme a po stopách Václava Havla se vydáme do Trutnovského pivovaru. David Macháček, Český rozhlas.

0: Je 9 hodin, 20 minut jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A právě Pardubice zatím nemůžou začít s plánovanou a nákladnou úpravou náměstí Republiky za zhruba 186 milionů korun. Město totiž stále nemá pravomocné stavební povolení. Proti němu se odvolala společnost PSN Grant, majitel obchodního domu. Vadí mimo jiné způsob, jakým projekt řeší dopravní obsluhu a zásobování. Podrobnosti má Šárka Rusnáková, která je teď s námi ve vysílání. Šárko, hezké dopoledne. Jaké změny město plánuje na náměstí Republiky?
1: Nejde jen o obnovu povrchu, projekt počítá v podstatě s celkovou proměnou prostoru. Zrušit se má například zastávka MHD u divadla a doprava se má v každém směru zúžit do jednoho jízdního pruhu. Prostor, který přímo navazuje na historické centrum města, má tak být klidnější a příjemnější pro chodce. Město tam chce vysadit více zeleně a vybudovat fontánu. Zároveň ale plánuje zrušit několik desítek parkovacích míst. A právě to je jedna z věcí, které vadí společnosti PSN Grant. Ta se proti povolení úprav náměstí stavebnímu úřadu ve stanovené lhůtě odvolala.
0: S čím tedy majitel obchodního domu nesouhlasí?
1: Dozvědět se to můžeme z úředních desek magistrátu, kde stavební úřad města uveřejnil výzvu k vyjádření k podanému odvolání. Samotná společnost PSN Grant nám sdělila, že se v této fázi k případu vyjadřovat nechce. Z dokumentu ale vyplývá, že napadá povolení stavby v celém rozsahu. Výhrady má mimo jiné k omezení parkování, dopravní obsluze obchodního domu a jeho zásobování. Stavební úřad teď dává ostatním účastníkům a dotčeným úřadům prostor, aby se k odvolání vyjádřili. Lhůta by měla skončit v polovině října.
0: Znamená to, že to může projekt revitalizace náměstí ohrozit?
1: To se v této fázi neví. Jisté jen je to, že dokud město nezíská stavební povolení, stavět nemůže a nebude ani vypisovat výběrové řízení na zhotovitele. Město požádalo o povolení přestavby náměstí loni v červnu. Souhlas získalo od stavebního úřadu letos v srpnu, ale jak už bylo řečeno, společnost PSN Grant se proti němu odvolala. Mluvčí pardubického magistrátu Daniel Stenat nám potvrdil, že další vývoj teď není možné předjímat. Stavební úřad nejprve vypořádá vyjádření účastníků řízení a potom mohlý případ ještě předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje.
0: Šárka Rusnáková bude nadále celou situaci sledovat. Moc děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Co se týká nové zástavby v Pardubicích, máme tady ještě jednu aktuální informaci. Pojišťovna chce, konkrétně ČSOB pojišťovna, chce do konce roku začít stavět centrálu v areálu bývalé Prokopky v Pardubicích. V následujících letech tam plánuje také rezidenční čtvrť s více než 600 byty. Stavba centrály potrvá podle současných předpokladů 2 až 2,5 roku. Kolaudace by mohla být zhruba za 3 roky. ČTK to řekl mluvčí pojišťovny Petr Milata. No a my už jdeme k našemu dalšímu programu, pravidelnému. Řekneme si s jazykovědkyní Dagmar Magincovou, co znamená slovo alambik.
1: Na alambik nebo alembik už se dnes skoro zapomnělo. Pokud jde o naše literární velikány, museli bychom zalistovat v pamětech Aloise Jiráska nebo se vrátit k básním Julia Zejera. Ovšem, tohle slovo stále najdeme v akademickém slovníku cizích slov díky domácí pálence. Už od středověku se tak totiž říká destilačním přístrojům, případně jejich části, destilační baňce, křivuly. V arabštině nebo řečtině slovo ještě znamenalo pohár, ale rozšířením v románských a pak i slovanských jazycích už se význam omezil právě na tu destilaci. Ostatně z toho arabského al-anbik máme část al v dnešním slově alkohol.
0: Alambik, příhodné slovo pro současné babí léto a výrobu pálenky. Zítra se zaměříme na původ slova kbelík. A ještě přesný čas, 9 hodin, 32 minut.

0: Z prázdné lucerny na zahradu. Možná, že se vám urodilo letos hodně paprik, ale teď co s nimi? Jak je zpracovat? No určitě nějaké ty zapečené papriky. Existuje mnoho variant a více si řekneme v babských radách. Máme tam tipy jak pro masožravce, tak pro vegetariány. Jenom ještě ale musím říct, že paprika je mimořádně bohatým zdrojem vitamínu C. Obsahuje i antioxidanty, posiluje imunitní systém, chrání buňky před stárnutím a podporuje zdraví srdce i zraku. Velmi důležitá zelenina.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Taky se vám zbíhají sliny. Je 9 hodin 41 minut. Za chvíli nabídneme náš tradiční dopolední seriál krátce před 10. hodinou. Obětí domácího násilí bývají velmi často seniori, o tom už se několik let otevřeně mluví. Co se ale zdá stále tak trochu tabu, je domácí násilí na mužích ze strany jejich partnerky. A právě o tom bude další díl dopoledního seriálu.

0: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční Vísku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Lidé, kteří zažívají domácí násilí, ho někdy raději strpí ze studu nebo z obavy z jednání s policií. Pomoc i psychickou podporu nabízí po celém Pardubickém kraji intervenční centrum při SKP centru v Pardubicích. Jak jsme se dozvěděli už včera v prvním díle našeho dopoledního seriálu, jeho pracovníci řeší nejen fyzické, ale také psychické násilí. To na rozdíl od modřin není vidět a proto se taky hůř rozpočítá.

0: poznává. Kde je tedy hranice, za kterou už jde o týrání? Na to se koordinátorky centra Ivy Banžuchové zeptala Šárka Rusnáková.
1: O násilí můžeme se bavit v případě, že je to něco, co mi nevyhovuje. A že několikrát dávám najevo, že ta situace je pro mě strašně těžká, nedokážu si s ní poradit a ten druhý místo, aby mě pomohl, přidává a přidává. Bavíme se tady hodně často i o mužích, kteří jsou oběti psychického týrání od svých partnerek. A je to o tom, že ty lidi jsou opravdu na tom tak psychicky špatně, že si vůbec nevěří, neuvědomují si, že by něco dokázali sami a v podstatě k nám přicházejí téměř jako vyhořelý trosky, když to přeženu, který by potřebovali trošku zvednout sebevědomí a na to my tam máme pana psychologa, který to s těmihle klientami a klientkami opravdu umí.
2: Existuje nějaká taková ta jako jasná definice toho domácího násilí?
1: Ty definice se mění. Mění se i tím, že vlastně vykázání násilné osoby z domu se v tuhle tu chvíli prodloužilo, nebo v loňském roce prodloužilo z 10 dní na 14. Policie má povinnost odebírat zbraně, což předtím vůbec neměla. A já bych řekla, že domácí násilí je v podstatě uplatňování moci. Není to jenom fyzické, je to psychické, je to sexuální násilí, kdy dochází třeba k tomu, že ten partner si vůbec neuvědomuje nebo nepřipouští, že ne, je opravdu ne a že nějaké znásilňování mezi manželi, že nesmí to být. Není to o tom, že ona je povinná poslouchat to, co on jí říká. A je to i ekonomické násilí, kdy vlastně dochází k odebírání prostředků a k žadonění o peníze, kdy vlastně je třeba jeden účet a ten druhý k tomu má omezený přístup. A je to sociální násilí, kdy se bavíme o velmi těžké kyberšikaně, o tom, že se dostávají do sociálních sítí a vlastně třeba i z jejich profilů kontaktují kamarády a vlastně zneužívají identitu toho člověka.
2: Když se řekne domácí násilí, většina lidí si představí třeba násilí mezi partnery. Vy jste to už zmiňovala, že to může být i jinak, že to může být mezigenerační. Je v současné době také časté to násilí na seniorech?
1: Je pořád. Já bych řekla, že se o tom víc mluví. Je o to těžší a brutálnější, protože ty seniori se nemohou nijak bránit. Jsou velmi často závislí na pomoci té násilné osoby nebo osoby, která se dopouští násilí. A žijí ještě v takovém tom, přece to nikomu nebudu říkat, je to moje dítě, když jsem ho vychovala. A tam je potřeba vždycky říct, že vlastně nikdo nemůže za to, kterou cestou se bude jeho dospělý syn, dcera ubírat. Oni nemůžou tím, že by ho špatně vychovali.
2: Má to vůbec řešení, třeba když je ten člověk skutečně závislý na nějaké pomoci?
1: No my se snažíme, ale jsou věci, které prostě nemůžeme dělat bez svolení toho seniora. V případě, že tam zasahuje policie a dojde k vykázání, tak ten senior má čas aspoň se nadechnout a popřemýšlet, co teda dál. Ale pokud je ta závislost tak velká, tak se nám někdy třeba stává, že nám i volají ošetřovatelky, ale my nemůžeme vstoupit do toho bytu a jít to řešit. My potřebujeme souhlas toho seniora.
0: Zítra si řekneme, jaké jsou možnosti pomoci dětem a dospívajícím, které se potýkají například s psychickými problémy anebo s šikanou. Za 8 minut bude 10 hodin, posloucháte. Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu, rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé v Poličce se můžou hlásit do nové zubní ordinace. Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Rusko plánuje vyšší výdaje na válku, půjde o největší částku od začátku bojů a dnešek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Poličce se podařilo získat nového zubního lékaře. Město se ho snažilo najít 3 roky. Svoji ordinaci otevře začátkem příštího roku na poliklinice a už teď se lidé k novému stomatologovi můžou registrovat, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
4: V roce 2023 schválilo městské zastupitelstvo poprvé poskytnutí příspěvku ve výši 800 000 korun na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce za podmínky, že bude provozována po dobu 5 let.
3: V bývalém lihovaru ve Slatiněnech mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přestavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Hradec Králové měl v končícím volebním období podle nevládní organizace Hlídač státu nejhorší hospodaření ve srovnání se všemi krajskými městy i Prahou. Vyplývá to z takzvaného K-indexu, který podle zveřejněných smluv ohodnotí rizika hospodaření. Hradec získal známku C, i když se oproti minulému období zlepšil. Výsledky i metodiku hodnocení hradecká radnice zpochybňuje.
5: K-index Hradci zvyšovali hlavně smlouvy s firmami, jejichž zástupci nebo samotné firmy sponzorovaly politické strany a smlouvy s výrazným začerněním. Z městských firm dopadla nejhůře správa nemovitostí se známkou D. Radnice ale uvádí, že transparentnost zlepšila. Podíl smluv bez ceny klesl z 12 na 4 %. V tomto ukazateli jde podle Hlídače státu o největší posun mezi krajskými městy. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
6: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
3: Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4,3 bilionu korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun, skutečnou částku ale nezveřejní. Očekává se, že ruská vláda nové rozpočtové plány do začátku října předloží parlamentu. Minulý týden vláda představila plány na nové zvyšování daní v příštím roce, které mají pomoci financovat rostoucí deficit.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nové nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici 1/17 u Hrochova Týnce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ano, stále krásný slunečný den přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. No a co nabídneme? V pochoutkovém roce si dáme chodské koláče. Doufám, že budou aspoň smákem, protože už na začátku této hodiny se chystáme trošku si promluvit do duše vzájemně a hlavně do žaludků. Jíme strašně málo vlákniny, my Češi. Co s tím, řekne nám paní doktorka Kaleová. No a také se podíváme do Moravské Třebové. Přístavba základní školy u kostela v městské památkové rezervaci nabírá na tempu, tak se tam také podíváme. Krásný den všem ještě jednou.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: týden v pátek jsme měli v radioporadně diabetoložku Hanu Kaleovou a mluvili jsme i o tom, že bychom my Češi měli do stravy zařazovat mnohem více rostlinných potravin s obsahem vlákniny.
1: V našich podmínkách, když se bavíme o všech živinách, které konzumujeme, tak jedna z živin, kterých máme naprostý nedostatek jako populace, je vláknina. Ale doporučené množství je minimálně 30 až 40 gramů za den a průměrná konzumace je asi 15 gramů za den v naší republice. Takže to je méně než polovina toho doporučovaného množství. No a v živočišných produktech není žádná vláknina, takže když jíme maso nebo sýry, tak prostě tam je nula vlákniny. A odkud tu vlákninu můžeme získat? Nejbohatší zdroj jsou luštěniny. Konzumace luštěnin v našich podmínkách je úplně minimální. V modrých zónách, kde se lidé dožívají nejvyššího věku, tam je průměrná konzumace luštěnin půl hrnku až jeden hrnek za den.
0: Což asi u nás vůbec. Myslím, jednou za 14 dní je čočka tak. S párkem nebo přesně. S vajíčkem.
1: A často lidé si stěžují, že je to nadýmá a proto nekonzumují luštěniny. Tak těm bych doporučila, aby začali opravdu malým množstvím, třeba jenom jednu nebo dvě lžíce uvařených luštěnin denně.
0: No a paní doktorka Kaleová k tomu ještě podotkla, že bychom ale měli to malé množství zkoušet skutečně každý den. Červená čočka je podle ní velmi dobře stravitelná. Dále doporučila přidat do stravy ořechy a drobná semínka, abychom dostali tu vlákninu do těla. No a k tomu tady mám ještě pozvání k dnešnímu poslechu a i účasti samozřejmě naší soutěže Věřte, nevěřte. Máme pro vás knížku, tento týden totiž k tématům radioporaden jsme přesně přiřadili knížky. Včera to bylo o houbách, dnes jak zhubnout břicho, protože jsme pozvali fitness trenéra a fitness trenérku do radioporadny po 11. hodině. Takže jak zhubnout břicho, o tuhle knížku budeme soutěžit.

0: chvíli vydáváme do kraje, konkrétně do krásné Moravské Třebové. Tam sloučili dvě základní školy do jedné. Aby se do ní všichni žáci vešli, přistavuje u školy u kostela v centru města nový objekt. Podle původního harmonogramu už měl být hotový, práce ale zdržely technické problémy. Jestli teď stavba pokračuje podle nového plánu, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová. Průběh výstavby jí přímo na místě popsal vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tady stojíme u přístavby základní školy Palackého. Je vidět, že stavba už vylezla ze země, to znamená, máme první nadzemní podlaží hotové a nyní bude probíhat dozdívání druhého nadzemního podlaží. Stavba běží podle harmonogramu a věříme tomu, že bude dokončena včas a bez nějakých zpoždění.
2: Firma si docela pospíšila, protože když jsme tady byli v létě, tak tady ještě nic nebylo.
1: Ano, je to pravda, ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali a firma teďka časový harmonogram dohání a jde vidět, že to postupuje tak, jak by mělo.
2: Tak na stavbu se díváme, ale co nevidíme, ty hradby, kvůli kterým se stavba trochu pozdržela.
1: Ano, hradby budou schované za přístavbou, budou přístupné z druhé strany, z ulice Farní, pohledově pro lidi. Takhle s tím bylo počítáno v projektu.
2: Co tady bude v tom nadzemním podlaží?
1: V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdej na jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol. To je víceméně hlavní smysl tady toho prvního nadzemního podlaží.
2: A druhé nadzemní podlaží?
1: Druhé nadzemní podlaží bude obsahovat učebny, kabinety, případně i větší zborovnu, která v bývalém objektu základní školy chybí.
2: Jak tady slyšíme, je tady hluk, co na to říkají žáci a učitelé.
1: Škola je se stavbou domluvena na provádění hlučných prací, vzhledem k vývoji počasí jsou již okna zavřená, nedochází k větrání a hluk nenarušuje výuku.
2: Přístavba základní školy u kostela bude stát 60 milionů korun. Žáci se do ní nastěhují v příštím školním roce. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli máte rádi koláče, tak si právě teď v 10 hodin 27 minut přijdete na své, tedy nebudeme je péct opravdu, ale aspoň ve fantazii si můžeme říkat, jak můžou být dobré, protože v neděli vám Patrik Rozehnal v jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky z roku 2025 podle hlasování poroty. A šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. My se naučíme tenhle recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. Dáme si chodské koláče spolu s ní. U přípravy asistuje kolega Patrik Rozehnal a ptá se taky na to, co bude na pečení potřeba, jako vždy.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření jedno vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No?
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. Bo my jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak, musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Dobře, tak budu mluvit já. Určitě si budete taky tu pochoutku moci v klidu vychutnát. Recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od pana Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. No a v neděli si připomneme poslední letošní soutěžní recept. Původně první místo roku 2025 půjde okynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus. A abychom to trošku vyvážili, tak za chvíli budeme soutěžit o knihu Jak zhubnout břicho. Jsou tam takové fitness recepty, ale taky velice lákavé, takže doporučujeme.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Karel Gott, posel dobrých zpráv. Do poslední chvíle necháme dohrát tuhle píseň, ale teď už je čas na soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už jsem tady avizovala knihu, o kterou dnes soutěžíme. Jmenuje se Jak zhubnout břicho. Dejte s Bohem břišnímu tuku. Je to tam i s recepty a docela se mi to líbí. Musím přiznat závinsky saného zelí z tofu například. Celerové nudle tady jsou. A nebo nákyp se šunkou, ale petrželový. Nebo cuketový s lososovou šunkou. Nevím, jestli pánům budeme hrát do noty, ale třeba taky. Pokud jde o to zhubnout z opravdu velké hmotnosti, tak je to důležité, aby si člověk nekazil zbytečně zdraví. Tak knížka z nakladatelství Kazda je tady pro vás a já se ale vrátím k těm včerejším houbám. Na svatého Václava jsme pro vás nachystali speciální pořad věnovaný houbaření s Mikološkou Terezou Tejklovou. Vydali jsme se hledat Václavky, možná jste poslouchali po 11. hodině. Pokud ne, můžete ještě najít to naše povídání i s fotografiemi, i s videem na našich webových stránkách pardubice.rozhlas.cz. Václavky jsme sice nenašli, ale objevili jsme růžovky, holubinky, pošvatky, rysce a dokonce i fitness houbu, která má vtipný název, je to čechratice černohuňatá. Ale proč má tu přezdívku fitness houba? A já vám řeknu proč. Protože je podle posledních výzkumů požíračem tuků, tahle ta čechratice černohuňatá. Je to houba, která snižuje chuť k jídlu a její extrakt se přidává do léků, které jsou teď velmi v módě a pomáhají hubnout i velmi obézním lidem. Mám pravdu? A nebo ne? 726 46 48 48. Dobrý den, zdravím vás v éteru.
2: Já vás taky zdravím do rovnostu, tady Helena. Já bych vám věřila. Já jsem to si teda neslyšela, ale prostě věřím vám.
0: My jsme se tam dozvěděli mnoho zajímavého, tady já od zkušené Mikološky, takže už dokážu i tu fitness houbu najít v lese. Byla jsem pochválená za to. Dobře, Heleno, takže věříte tomu, že proto fitness houba čechratice černohuňatá. Díky za váš tip. Mějte se pěkně. Vám také. Naschledanou. A zkoušíme. Tady z druhé strany zase někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blanka. Tak tady nad tím přemýšlím a já vám taky věřím.
0: Taky to zkusíte. Houby jsou zdravé, tak proč by zrovna čechratice černohuňatá, dokonce mají v sobě hodně vlákniny, když jsme tady o tom mluvili před chvílí.
3: Jo, takže a taky jsou třeba žampiony, se tady mají, jsou alergie.
0: Tak to jsem neslyšela, vidíte, tak no, to musím ještě taky.
3: To jsem slyšela
0: zase. Aha, dobře, Blanko, tak my když to dáme dohromady, tak to bude všechno perfektně fungovat. Jaká vy jste houbařka? Už jste byla na houbách letos?
3: Jo.
0: A?
3: A našla jsem, už jsem i usušila nějaký.
0: No tak paráda, takže bude do kulajdy nebo do omáček. Tak
3: to
0: jo.
3: Bude.

0: pravda, Petře?
1: No, já se usmívám, já to prostě risknu, protože dobře. Mě to zajímá.
0: Dobře, dobře, tak si za chvíli povíme. Přeju vám krásný den, nashledanou.
1: Je nádherně, mějte se hezky.
0: Je to tak. A notujeme si, doufám, i s dalšími posluchači. Teď už jenom na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dnes tvrdím, že Čechratice černohuňatá má takový název, nebo přezdívá se jí fitness houba. A proč? Protože ten její extrakt se přidává do léků, které jsou teď velmi v módě a pomáhají hubnout i velmi obézním lidem. Zjistilo se, že je to takový požírač tuků. Tak je to otázka, jestli mám nebo nemám pravdu. Vy, kdo jste poslouchali ten včerejší pořad nebo minimálně četli náš článek na webu, tak už to možná teď víte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Fitness houba, Čech, ratice černohuňatá. No hodně z vás věří tomu, že fitness houba se jí říká proto, že podle posledních výzkumů je to požírač tuků. Není to pravda. Vy, kteří jste nevěřili, dobře jste udělali, nejeste tuhle houbu. Petr měl taky pravdu. Tahle houba totiž vypadá z vrchu jako hříbek. To si spletete. Proto se každý pro ní sehne, dřepne si, ale zbytečně. Proto fitness houba, že dřepáte a vstáváte. Tahle čechratice černohuňatá se z vrchu sice zaměnit se hříbkem dá, ale ze spodu jsou lupeny, nikoli rourky, a ke sběru se tedy nedoporučuje, je to nejedlá houba. Takže teď už máme s čechraticí černohuňatou vyřízené účty a můžeme tím pádem někoho z vás, kdo se zúčastnil, vylosovat. Můžeme pochválit třeba paní Zdenu, která napsala i to vysvětlení. Fitness houba se jí říká proto, že se k ní musíte často naklonit nebo jít dopředu, abyste ji utrhla. Tak pojďme. Máme tady knížku Jak zhubnout břicho z nakladatelství Kazda a vyhrává posluchačka Jana T. A my vám nedáme pokoj a cvičit se bude i v radioporadně po 11. hodině, protože tady budeme mít fitness trenéry. A kdybyste měli chuť podívat se ještě na video, máme tam i tu čechratici. Stačí nahlédnout na naše stránky webové pardubice.rozhlas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová cyklostezka v Pardubicích má spojit Fáblovku se severovýchodním obchvatem. Do konce roku čeká v Královéhradeckém kraji přes 13 000 řidičů výměna dokladů. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii a dnešek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravou celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejprve majetkově vypořádat.
3: První úsek se už podařilo připravit ve spolupráci se Starým Hradištěm. Povede severně od nové křižovatky Hradecké ulice se severovýchodním obchvatem a město na jeho stavbu vypíše výběrové řízení. Zároveň připravuje projekt další části, která na stejnou křižovatku naváže z jihu. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Víc než 13 tisícům řidičů v Královéhradeckém kraji skončí letos platnost řidičského průkazu. Nejvíc dokladů propadne lidem na Hradecku, Náchodsku a Trutnovsku. Žádost o nový průkaz lze podat bezplatně 90 dnů před vypršením jeho platnosti. Lidé je vyřídí buď osobně na úřadech nebo online přes portál dopravy. Místo úřadu si nový doklad mohou nechat poslat taky na výdejní místa balíkovny.
4: V celém Česku musí řidičský průkaz do konce roku vyměnit skoro 250 000 motoristů. Víc než třetina letos propadlých dokladů patří lidem starším 61 let. Žádost podaná online přes bankovní identitu zabere několik minut. Hotový doklad si pak řidiči můžou vyzvednout na 15 úřadech v kraji anebo na stovkách výdejních míst. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Jejich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Fríbové momentálně upravuje 27 stanic. Například nádraží v Blansku, které leží na frekventované trati mezi Brnem a Prahou, by mohlo být lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky zhruba do 3 let. Útoku žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a taky další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví. Sport. Čeští fotbalisté naposledy trénovali před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
5: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kratší kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle po silnici 1/35 ve směru od Janova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Za chvíli si dáme tanečnice z Lučnice, abychom zůstali v pohybu, protože to potřebujeme. V naší radioporadně bude totiž vystupovat Jan Rezek, což je člen představenstva České komory fitness. Jakým způsobem se hýbat, jaké pomůcky používat, aby byl pohyb co nejvíce prospěšný tělu, jak správně posilovat. Na tohle téma si budeme povídat jak s trenérem, tak s Luciou Veselou, která zase pro změnu poskytne ženský náhled na fitness. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Radio poradna.
1: Už jsme tady pro vás na chystaní u mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady Jana Reska, což je, nevím, jestli můžu říct brand manažer, mám to tady tak napsané, Element Gyms Česko a hlavně člen představenstva České komory fitness. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: No a mám tady taky Luciu Veselou, která se ve fitness pohybuje jako ryba ve vodě. Pěkný den i vám, Lucio.
3: Krásný dobrý den.
1: Já jsem vůbec netušila, že existuje Česká komora fitness. Jak to funguje?
2: Existuje, to je v podstatě instituce, která už je tady poměrně dlouhou dobu a samozřejmě cílem České komory fitness je přinášet osvětu a v podstatě edukovat jak veřejnost, tak samozřejmě sdružovat profesionály v oblasti nejenom fitness, ale sportu obecně a v podstatě i na úrovni třeba ministerstev a institucí veřejné správy nějakým způsobem rozvíjet pohyb a přibližovat pohyb co nejširší populaci.
1: Co si přesně představit pod tím pojmem fitness? Mnoho lidí si představí jenom tu posilovnu, ty činky, těžké lesklé stroje a dřinu.
2: To máte pravdu, tohle je vlastně ještě trošku pozůstatek možná 90. let, kdy vlastně fitness bylo vnímané hodně jako v podstatě taková ta, řekněme, bušírna, nebo jak se tomu říkalo jako laicky, kde vlastně se musí tahat těžké činky, těžké osy, je to prostě špinavé prostředí. Ta doba už je samozřejmě dávno pryč, dneska pod pojmem fitness už si představujeme úplně jiné prostředí, samozřejmě více i otevřené mladší generacím, samozřejmě pro všechny. A i to pojetí fitness jako takové je dneska trošku jiné. Nejsou to jenom činky.
1: Mm-hmm. Jo, a co tedy dalšího, abychom měli o tom přehled? Mm-hmm. Mnoho lidí i dříve narozených má pořád v hlavě, když se řekne pohyb a zdravý životní styl a zdravé tělo, ve zdravém těle zdravý duch, tak sokol.
2: Ano, ono takhle přeneseně by vlastně i sokol mohl být fitness ve své podstatě, ale představte si pod tím vlastně širokou škálu jakéhokoliv pohybu v podstatě uvnitř, řekněme, fitness centra, nebo dneska se říká fitness klubu dost často, které může zahrnovat ať už nějaké kardioaktivity, máte různé i vybavení na tuto aktivitu, nebo samozřejmě ty činky, které zůstávají, je to pořád to jádro, ale dneska hodně se pracuje i třeba s vlastní váhou těla. To znamená, že vy můžete cvičit i v rámci toho fitness centra s vlastní váhou těla. Nepotřebujete prakticky skoro žádné vybavení.
1: Ano, co na to říká Lucia? Cvičíte raději s činkami anebo s vlastní vahou těla?
3: Já se snažím to kombinovat a určitě bych ráda vyvrátila mýtus, že činky nejsou jenom pro muže a že když žena bude zvedat těžkou váhu, tak z ní určitě nebude jen tak snadno přes noc kulturistka. A myslím, že je určitě super to kombinovat a máme úžasní trenéry, kteří moc rádi poradí a nastaví vám cvičící systém nebo třeba i jídelníček na míru, takže pojďte k nám.
1: Honzo, jak je to vlastně s tím pohybem? Když budeme teda dělat sorty lidí mladých, kteří chtějí mít ty svaly, chtějí být krásní a potom už u lidí starších, kteří vyhledávají ten pohyb proto, aby se déle udrželi v kondici, nesnad proto, aby byli nádherní, ale proto svoje zdraví to dělají.
2: V tomhletom máte úplnou pravdu, ono samozřejmě u těch generací se můžeme bavit o tom, že pro mladého člověka asi spíš je na prvním místě ta estetika, pro řekněme tu starší generaci už je přesně ten zdravotní faktor, protože on ten pohyb, obecně jakýkoliv pohyb, přispívá k tomu, že z dlouhodobého hlediska potom budeme, řekněme, déle mladí nebo déle vitální, ale s tímhle tím vším je potřeba začít včas, to znamená, že to, že v 75 budu moct chodit, že budu moct nějakým způsobem fungovat, že mě nebudou bolet záda, znamená to, že já už musím, řekněme, ve 30, ve 40 už nad těma věcma přemýšlet a tomu pohybu se věnovat, protože to není ze dne na den, tohle to je dlouhodobý proces a v podstatě to, že mi fitness přináší, řekněme, nechci říkat přímo zdraví, ale nějakou kondici, tak je prostě proces na roky. Není to tak, že byste to získala přes noc.
1: Zrovna o tom jsme mluvili v pátek s diabetoložkou, tady byla paní doktorka, říkala, že už ve 30 letech nám začíná svalstvo ochabovat. Už to začíná i ta křivka, jde pomaličku, ale jistě dolů. Takže je fakt, no ale někdo prostě začal. Později i na tohle téma se můžeme bavit, protože na druhou stranu nikdy není pozdě začít něco zlepšovat na sobě.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice se bavíváme o tom správném pohybu, o fitness pohybu a máme na telefonu naši aktivní paní posluchačku. Je to paní Věra. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak můžeme říct váš věk, nebo je to tajné, paní Věro?
1: Můžete.
0: Tak spustte.
1: Tak, je mi 70 roku, já jsem chodila na jogu, ale moc mě to pak už, asi 6 roku jsem chodila na tu jogu, pak mě to už jako nevyhovovalo a chodím na procházky teda jako dlouhodobě, jednou za týden, dvakrát a začala jsem chodit do posilovny. Mám teda tu fyzioterapeutku nebo trenérku, jak se tomu říká a jenom bych se chtěla zeptat, jestli byla jsem tam už asi 5krát a chodím tak za týden a chodím teda taky do bazénu plavat jednou týdně.
0: Tak.
1: Nebo za 14 dní jako.
0: Ano. No, a ptáte se, jestli má cenu ten silový trénink, když už je vám 70, když jsme tady před chvíli říkali, že je potřeba nad tím přemýšlet už, když je nám 30. Tak prosím, ano. Honza, odpoví. Ano.
2: Tak já v prvé řadě máte můj obdiv, že v 70 letech máte v podstatě o sebe, o své tělo a kondici zájem a něco pro sebe děláte. V zásadě na základě té vaší otázky určitě to smysl má, nezáleží na věku a i ta kombinace, kterou jste zmiňovala, to znamená, že chodíte cvičit, zároveň chodíte třeba ven na procházky, tak je v podstatě ideální, protože vy se tím vyhnete, řekněme tomu, možná více jednostrannému pohybu, ale máte prostě tu škálu nebo to spektrum toho pohybu větší. Určitě pokud budete chodit jednou, dvakrát týdně, řekněme, nechci to nazývat jako silový trénink, ale řekněme takový udržovací trénink. A k tomu si přidáte právě ten pohyb třeba venku, to chození, 3-4 kilometry, není problém, může to být víc, může to být méně, jakýkoliv pohyb se počítá, tak určitě pro sebe děláte hodně. A myslím si, že už jenom tím, že nad tím takhle přemýšlíte a že k tomu takhle přistupujete, tak to už je jako výborný základ k tomu se v podstatě posouvat stále dál a udržovat se v kondici.
0: Tak paní Věro, jste pochválená, tam je důležité jistě to, jak potom v té posilovně se vycítíte. To by mě zajímalo, jestli vám to něco přináší, jestli se cítíte líp po tom tréninku.
1: Jako cítím se opravdu líp, když jsem tam byla asi poprvé nebo po druhý, tak pak ten druhý den jsem byla tak jako příjemně unavená, nebo jak se říká. Ale teďka už posledně jako vůbec ten druhý den, jako kdybych tam nebyla, jako jo, úplně jsem si připadala normálně.
0: Dobře, tak my tohle téma taky rozebereme a moc děkujeme za váš telefonát. Ať se daří i nadále, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Jak by měl člověk se cítit po tréninku? Měl by být příjemně unavený, mělo by ho něco bolet druhý den?
2: Tohle je velmi dobrá otázka. Ono samozřejmě, vy chodíte nebo chodíte cvičit proto, abyste se někam posouvali. To znamená, že ta zátěž na to tělo v určitým způsobem být musí. Určitě by ta bolest neměla být jakoby intenzivní. To znamená to, že si půjdu zacvičit a druhý den se nezvednu z postele, tak pravděpodobně asi není něco úplně v pořádku, ale samozřejmě je to i o té vytrvalosti a o tom postupu s ohledem třeba na čas, to znamená začínám třeba s nižšími váhami, po tom tréninku se cítím v podstatě dobře, pokud se cítím už dobře, můžu si potom zase při dalším tréninku trošku třeba přidat nebo některé cviky obměnit. A v podstatě i pro ty svaly je to svým způsobem určitá furt potom jako motivace se rozvíjet.
0: A to je právě, to doplním ještě, je důležité mít, když s tím nemá člověk zkušenosti nějakého trenéra, který radí, jak začít, sám posoudí tu naši svalovou hmotu, jestli je nebo není, abychom si to neskazili hned na začátku.
2: Tohle to je určitě velmi vhodné, zvlášť pokud jsem, řekněme, úplný začátečník, tak samozřejmě pokud mám k sobě trenéra, který samozřejmě musí mít náležité certifikace a musí znát vlastně ty postupy, jak ke klientům ve fitness přistupovat, tak samozřejmě je to obrovská výhoda v tom, protože ten trenér nebo trenérka vás provedou tím procesem a nějakým způsobem vás naučí určité návyky a pak samozřejmě už je to na vás, jestli s tím trenérem pokračujete, anebo potom už člověk může fungovat i sám.
0: Tak konkrétně za chvíli nám řekne něco více o tom pohybu, o tom cvičení, o trenérech Lucia Veselá.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Je krásné babí léto, ale to jednou skončí a začnou být sichravé dny a večery a možná impuls pro někoho z vás, že to zkusíte do toho fitka zajít a ten pohyb, který bude chybět po venku, nahradit právě tam. Lucia Veselá se na mě teď usmívá. Vy jste mladá, nicméně s tím posilováním a chozením do fitness centra jste začala teď nějak v poslední době, nebo to máte v krvi a je to pro vás důležité už od mládí?
1: Tak pro mě bylo vždycky důležité to, jak vypadám a hlavně jak se cítím, ale spíš jsem byla na tu jogu, pilates, do fitka jsem občas zašla taky, no a pak jsem začala spolupracovat tady, jestli to můžu zmínit, s Element Gym, jako PR manažerka a od té doby už je to pro mě takový životní styl, takže já u nás v Pardubicích ve fitku jsem i 5x týdně a když nejdu, tak říkám, musím jít, jinak budu protivná a to nechcete zažít. Aha, takže doporučuju.
0: Dobrá nálada se dostavuje po tom cvičení.
1: Já odcházím prostě stylem, že bych ještě třeba mohla jít tancovat, plná endorfínu, úplně nadšená a přitom mi přijde, že jsem jediná, kdo odchází absolutně propocený. Jo, takže...
0: Měla jste hned v úvodu, když jste nastoupila před těmi 5 měsíci, nějakou trenérku nebo trenéra?
1: Tak já tím, že už jsem to prostředí fitka znala a když jsem žila v Praze, tak jsem chodila s trenérem, tak jsem si u nás nebrala trenéra, ale mám to v plánu, protože si myslím, že člověk pak dosáhne rychleji mnohem lepších výsledků, když vám to někdo nastaví prostě na míru vašemu tělu a vašemu cíli, tak si myslím, že to půjde líp, ale trenéra jsem si nebrala. Hmm.
0: Jak vypadá ten trénink? Ať máme jasno, my, co jsme v posilovně nikdy v životě nebyli, nebo jenom natáčet například já. To já ty stroje mám zmáknuté, ale nikdy jsem se za to neposadila nebo nelehla.
1: Já si to nastavuju podle sebe, takže kombinuju prostě jak silový trénink, tak kardio, obejdu si v podstatě půlku fitka na těch strojích, jak nohy, tak i prostě ruce, protože chci zpevnit a zeštíhlit. Vždycky si k tomu dávám ještě 45 minut na páse, ale v žádném případě neběhám. Chodím prostě jenom rychlou chůzí na ten nejvyšší sklon a zakončuju to ještě na orbitreku a pak samozřejmě na závěr nějaký protažení, aby ten člověk se mohl druhý den hýbat.
0: Ano, tak to je ukázka opravdu cvičenky, jak má víc okolky, ale pojďme k běžným lidem, kteří nemají ani čas na to chodit. Vaše je to profese, 5x denně do fitka. My jsme tady
1: týdně.
0: Týdně. Měli jsme tady na telefonu sympatickou paní Věru, která ukázala ten směr i starším lidem. A ještě poslední praktická otázka na vás, Honzo. Jak je to s tím silovým tréninkem u lidí, kteří už jsou přes tu 50, přes tu 60? Tam byste ho opravdu doporučil? Je to důležité k tomu běhání nebo chození po procházkách, plavání eventuálně? A proč je to důležité?
2: Tak z obecného pohledu to důležité je, protože pohyb vždycky by měl být součástí našeho života.
0: A já myslím ty činky konkrétně,
2: ty
0: to
2: činky
0: zvedání.
2: Konkrétně, je to varianta nebo je to možnost, jak si ty své běžné sportovní aktivity doplnit, to znamená, pokud třeba běhám, a potom se dostáváme přesně do situace, že je venku inverze nebo prostě začne být zima, tak já vlastně tu kondici můžu udržovat tím, že prostě budu chodit na pás do toho fitka. Pokud mě baví nějaký jiný typ sportu zase, v podstatě i když budu golfista, tak já můžu chodit cvičit do fitka, protože zase zlepšuju si kondici nebo minimálně si ji udržuji a zase to zpevnění toho těla je v podstatě důležité potom pro každý sport a když se bavíme o tom věku, řekněme těch 50-60 let, zase vždycky záleží na jako konkrétním zdravotním stavu, protože tady se nedá říct obecně, že je to dobré pro každého, to by nešlo, ale samozřejmě pokud jsem relativně normálně zdravý člověk, tak mi samozřejmě to fitko neublíží, ale vždycky musím dbát na to a přemýšlet nad tím, co zvládnu a co si můžu vůči svému tělu dovolit.
0: Já teď musím zmínit naši kolegyni rozhlasovou. Doufám, že se na mě nebude zlobit. Je to Milada Velehradská. Její 81 tuším a chodí právě do fitka a udržuje si postavu, úžasnou figuru a pořád to drží ty svaly. Takže i na jejím příkladu vidíme, že to prostě funguje.

0: Svíčíme tady dnes odborníky přes fitness Janem Reskem a Luciou Veselou. A mluvíme tady mimo jiné taky, a vy jste mě, Honzo, čím dál tím více sympatický. Sice máte ty hodinky, které měří kroky a tluk od srdce a všechny zdravotní věci vám to tam hlásí. Někteří běžci například se bez nich už nevydávají na běh. Co na to říkáte?
1: No, já bych použil takovou věc, že ne, že by to byl úplně můj případ, ale dost často se stává, že zapomenete hodinky doma, jdete někam, buď to ven, nebo i do toho fitka, a vlastně zjistíte, že nemáte změřený všechny ty parametry, a potom ten den je, jako kdybyste vlastně nic nedělali. Jo? Takže ono to jako dneska může být až i takový extrém, že to, že nemáte změřeno, znamená, že jsme nic nedělali.
0: A nemůžete to dát na sociální sítě a potom, že jo, taky kolik se toho uběhlo a tak dále. Takže to jsou nesmysly. Nicméně na druhou stranu je to fajn jako takové měřítko, když se můžeme podívat na mobilu, taky to máme, ono to měří kroky, aniž bychom si to tam nějak nastavili, jak jsme na tom, kolik těch kroků uděláme, kolik doporučujete denně?
1: Tohle to je zase hodně relativně těžká otázka, protože těch doporučení je více. Někde se říká 8 tisíc kroků, někde se říká 10 tisíc kroků. Za mě osobně si myslím, že všechno, co je od 7 tisíc kroků výše, tak je naprosto v pořádku, zase k přihlédnutím ke zdravotní situaci. A i bych se možná vyhnul kolikrát třeba takovému tomu se honění za tím počtem těch kroků, že někdo ujde 30, 40 tisíc kroků za den. Ano, nárazově, jednorázově to asi smysl jako má, může být, ale jako pravidelná aktivita ujít 30 kilometrů za den, pokud to nemám jako vysloveně náplň práce nebo života, ano, tak z hlediska, ze zdravotního hlediska už potom asi význam nemá.
0: Tak nám jde právě o to každodenní chození, takže říkáte od těch 7 tisíc kroků je to fajn, když se to povede každý den. No a co se týká celkově fitness, a vy jste vlastně říkal, že jste členem představenstva České komory fitness, jak si stojí Česká republika, to máte možná zmapované, v rámci Evropy, zlepšujeme se v tom pohybu?
1: Tak to zlepšení určitě viditelné je. Přichází to právě i, řekněme, s novými generacemi. Ale z pohledu Evropy ještě pořád nejsme tam, kde si myslím, že bychom mohli být. A pokud vezmu takové to obvyklé srovnání se severskými státy, kde řekněme 30% populace se hýbe v podstatě nebo sportuje zcela běžně. U nás se můžeme bavit, řekněme, o nějakých 15%. Zase záleží, co do toho započítáváme, jestli se chůze započítává jako sportovní aktivita. Takže to procento je trošičku nižší a ono je to právě dneska znát i na tom trhu, kdy vlastně asi si všímáte, že vzniká spousta nových sportovišť, vzniká spousta nových fitness center. To znamená, že ten trh ještě není nasycen a ty požadavky dneska těch lidí jsou takové, že prostě chtějí začít cvičit, to znamená, že ta reakce potom je taková, že vznikají nová sportoviště.
0: Hodně se mluví o dětech, obezních dětech, o tom, že se málo hýbou, to máme v články v novinách, v televizi, v rozhlase každý den. Dělá s tím něco Česká komora fitness?
1: Tohle to je obrovský problém, protože víme, že děti s obezitou mají problém a asi nelze se před tím skrývat. Z hlediska České komory fitness tak samozřejmě usilujeme o to, aby se tahle ta nejmladší, řekněme, generace hýbala, aby se vytvořila návyky. Tam vzniká potom to, že my musíme pracovat jak s těmi dětmi, to znamená začínat už třeba na základních školách, ale samozřejmě musíme pracovat i s jejich rodiči, protože to, co vidí dneska děti jako vzor ve své rodině, tak potom aplikují. To znamená, pokud my budeme pracovat s oběma skupinami, to znamená jak děti, tak jejich rodiče, tak ta šance na to, že se věci dají do pohybu a změní, je vysoká. A samozřejmě z pohledu České komory fitness je určitě záměr to, aby jsme měli ať už certifikované trenéry, aby byly profesní zkoušky, aby byli prostě odborníci, kteří s těmi dětmi dokáží kvalifikovaně pracovat a vést je k těm zdravým návykům.
0: No tak děkuji moc za závěrečná slova. Možná, že někteří z posluchačů si řeknou, a tak já to zkusím, já dneska vyrazím, chodí se teď na houby, to je taky přece takový zdravý životní styl, navíc si přeneseme houby plné vlákniny. O výživě zase třeba někdy příště. Oběma moc děkuju za návštěvu. Našimi hosty byli fitness trenér, i když už to teď nedělá, takže spíš řekneme člen představenstva České komory fitness a taky brand manažer Element Gyms Česko, Jan Rezek a Lucia Veselá tady v pardubické pobočce je jako doma. Je to tak?
2: Děkujeme za pozornost.
1: Děkujeme za pozornost.
0: Mějte se krásně.

0: Stále vám přejeme pohodový den ze studia Českého rozhlasu Pardubice a dnes je nádherně. Jestli půjdete nějakým parkem anebo lesem, zastavte se pod dubem a rozhlédněte se. Neříkáme to jen tak náhodou, je totiž 29. září a svátek slaví Michal nebo taky Michael. S tímto obdobím a jménem se pojí pranostika, která souvisí s příchodem a podobou zimy. Třeba padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. A nebo v jiné podobě, žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. Na zimu si ještě počkáme, ale teď už rovnou jdeme za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co jsou žaludy?
2: Žaludy je takový...

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: uklidňující píseň před polednem, zasloužíme si barevný šál. Za 8 minut 12 hodin chystáme pro vás písničky od srdce a budou s Mirkem Hrubanem. Ahoj, vítej.
1: Je to tak, hezký den.
0: Tak vidím, že nám někdo telefonuje, ale necháme to na potom, protože teď máme za úkol pozvat vás, milí posluchači, k tomu dnešnímu dobrému odpolední.
1: Úternímu dobrému odpolední.
0: Ano,
1: pořád si nemůžu zvyknout na to, mám takový pocit, jako by bylo pondělí, ale ne, už je úterý, právě díky tomu svátku se nám pracovní den zkrátil. Se nadechovala, chceš
0: něco
1: říct?
0: No ne, co pak o to, zaměnit pondělí za úterý je normální, ale víš co, já jsem na začátku 9. hodiny našim posluchačům popřála.
1: Ne.
0: Krásné jarní dopoledne.
1: Tak
0: já už si pletu i roční období.
1: To je co říct, teda, ale ono to tak vypadá jarně, občas pískne i nějaký ten ptáček zapomenutý, který trochu taky zmatený tím sluníčkem neví, co je za roční období. Dá se to pochopit.
0: Tak máme krásné babí léto, tak ještě nějakou tu zajímavou reportáž vypíchni.
1: Dva vzrostlé kaštany na Slovanech, místní o ně bojují, nechtějí je kácet, nakonec to vypadá, že se alespoň na čas je povedlo zachránit, na jak dlouho a jestli to vyhrajou ti, kteří bojují za jejich zachování, tak to nabídneme odpovědi v reportáži. Písničky od srdce, to už si říkala, no a co bych ještě tak nabídl, Choceň, Vysoké Mýto, hejtmanství pokračuje v přípravě nového přivaděče, kde 35 z Chocně.
0: No a teď už nám zpívá Marie Rotrová. Krásný den.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Příští rok začne stavba nové silnice z Vysokého Mýta do Chocně. V Orlických horách budou hasiči nacvičovat hašení lesního požáru. Poslanci zase budou jednat o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. A pro nás na východě Čech bude odpoledne slunečné, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beranková. Vítám vás. Stavba první části nového dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Investor Pardubický kraj odhaduje náklady na asi 1 miliardu korun. Stavba podle něj začne příští rok a skončí v roce 2029.
5: Na dokončený první úsek naváže v budoucnu stavba druhé části dálničního přivaděče, a to z Vysokého Mýta do Chocně za asi 2,5 miliardy korun. Silnice bude dlouhá 8 kilometrů a bude sloužit jako obchvat Chocně. Naváže na už opravený úsek Chocen České Lipchavy. Územní rozhodnutí ale zatím nemá. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: V bývalém lihovaru ve Slatiňanech na Chrudimsku mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přestavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Složky integrovaného záchranného systému budou zítra, tedy ve středu, cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se asi 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti zavřená. Upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecova.
6: Nejvíce se veřejnosti pravděpodobně dotýká zítřejší uzávěra silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené budou také turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch. Uzávěra také dopadne na hraniční přechod v Bartošovicích.
4: Poslanci se za 2 hodiny sejdou k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice kritizuje kabinet za vysoký schodek navrhovaného rozpočtu. Vadí také údajně nevyřešený střet zájmu premiéra. Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu nejméně 9 koaličních poslanců, a to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná. Podle opozice je i přesto nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozorňovat, a to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů. Vystupovat se chystají opoziční i koaliční zákonodárci, jednání tak bude nejspíš dlouhé a hlasovat se možná bude až zítra. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr, meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by měl pak vítr postupně slábnout.
3: Počasí.
4: A dnes nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, odpolední maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Velmi rušno na silnicích Pardubického kraje 4 minuty po 12. První nehoda teď hlášená ze Svitavska v Moravské Třebové v ulici Gorazdova u čísla popisného 1604. Dopravní nehoda dvou aut, na místo už míří policie. Další podobná nehoda Svitavsko, Borušov, 35. Je to ve směru z Žipotína na Moravskou Třebovou. A ještě jedna nehoda, tentokrát porouchané auto 37 od Pardubic ve směru na Hradec Králové. A pozor, ještě jedna tam spadla. Vysoké Mýto, ulice Českých bratří. Taky se srazila dvě osobní auta.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Živo na silnicích v našem kraji.
4: Tak... Bezesporu, ještě jedna tam spadla, ale to už...
8: Taky tam hoď ještě rychle.
4: Ne, ještě jedna u Hradce, ale to už snad bude dobré.
8: Prosím vás, za volantem opatrně, jezděte bezpečně, ať se v pořádku vrátíte, ať dorazíte tam, kam míříte. A my vám k tomu budeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice hrát v tuto chvíli od 12 do 13 a vyřizovat také vaše vzkazy v písničkách Od srdce, které jsou před námi. Takže můžete už teď psát na e-mail, na SMSku nebo také volat. Ty kontakty já připomenu za malou chvíli. Pojďme kouknout, kdo nám zahraje a zaspívá. Jsou tady Bee Gees, Jiří Korn, No Name, také třeba Pavel Vítek, skupina Kabát, Village People, Aneta Langerová, Michal Tučný a všechno odstartuje Hana Zagorová. Tak pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
9: Písničky od srdce s Mirom.

0: jsem já, zpívá Hana Zagorová na úvod úterních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Slivoval jsem, že připomenu kontakty, tak pojďme na to, ať víte, kam můžete posílat vzkazy, když koukám, že už první přistávají tady v e-mailu, tak doufám, že budou následovat i další. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Také můžete posílat SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz. SMSkové číslo je 90 011 04. Můžete využít formulář na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz a pokud chcete někoho pozdravit do vysílání, vy sami osobně vlastními slovy, tak nám zavolejte 726 46 48 48. To je číslo sem k nám do studia. No já už se koukám, kdo dneska slaví 29. září. Michal a Michael má svátek. Tak přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání. A Michal Tučný je hudební dárek od nás.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Říkám si, že někdy je velká škoda, že neslyšíte, co s posluchači probírám mimo vysílání. Jsou to věci, které se často nedají uveřejnit, ale já si myslím, že si to dokážete představit velmi živě. Paní Jarka telefonovala, zdravíme do Osíku, prý už má umyté nádobí, začíná taková ta polední poobědová pohodička, kdy si udělá kapučíno, hezky se natáhne a odpočívá. A my k tomu máme zahrát písničku, z té nabídky si vybrala skupinu Bee Gees, takže s radostí posíláme do Osíku a ještě také s přáním krásného dne. Ať kapučo chutná.

0: To byly Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterních poledních písničkách Od srdce a na telefonu zdravíme Bohuslava, nevím kam, jestli do Vranové Lhoty nebo někam jinam. Hezký den.
1: Já tě zdravím všechny posluchače. Já teď momentálně jsem na cestě do Moravské Třebové a do Nové Vsi, ale stojím na odpočívadle v Rostání, abych mohl telefonovat do rádia.
0: Vzorný.
1: Jinak samozřejmě moc tě zdravím a všechny jako jednoho z nejlepšího, no, s Jitkou Slezákovou má se dělíte o prvenství jako nejlepší redaktoři.
0: Děkujem.
1: A já samozřejmě taky zdravím všechny posluchače a všechny Michaly, který dneska mají svátek, já jsem některým psal, tak mě děkovali. A samozřejmě zdravím všechny prodavačky Moravské Třebové, všechny přátelé a známí. A jak to říkal naposledy Míra, já jsem teď měl trošku těžký období. Potom, co mě odešel druhý bratr, tam odkud není návratu, tak se s tím pořád smiřuju. A je to těžký, ale jsou samozřejmě horší věci v životě. A vyrovnávám se s tím, ale někteří, co mě potkávali dříve, řekli, my tě teď neslyšíme v Pardubickém rádiu, voláš tam vůbec? Volám, samozřejmě. Takže samozřejmě rád jsem se dovolal Mírovi a rád jsem vás všechny pozdravil. A mohl jsem si vybrat, tak jsem si vybral mou oblíbenou kapelu, kterou pouštím vždycky a písničku, která se jmenuje Malá dáma od Kabátu, tak já doufám, že se vám bude líbit. Tak se mějte krásně i ty Míro, ať si to vysílání uběhne brzo a vy všichni přátelé a kamarádi, vás taky zdravím, mějte krásný odpoledne, dneska je krásně, babí léto, já jedu dosekat trávu, takže se mějte.
0: Tak ať se daří a díky za zavolání, dobře dojeď.
1: Jo, mějte, jo, děkuju, čau.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vladimír Mišík a jeho jednohubky doznívají v úterních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A Markus nám napsal také už náš stálý posluchač. Milé rádio, prosím o krásnou písničku k obědu. Dnes máme z Globusu. Díky, Markus. Tak dobrou chuť.

12.31, jsme kousínek za polovinou úterních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Stále nám můžete psát na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz nebo posílat SMSky, jenom pozor na ten správný tvar Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit, a tohle všechno je potřeba vmačkat do 160 znaků. SMSkové číslo je 90 011 04. A před námi je Aneta Langerová. Ahoj Míro a hezký den, píše posluchačka Boženka. Vyber píseň pro tvoji kolegyni Míšu Spáčilovou. Tak s radostí.

Pozdrav do celého rádia, prosím o písničku Mamince do Ústí. Marodí, aby se brzy uzdravila, nebyla naštvaná, že nemůže pracovat na zahrádce. O víkendu zase dorazím a pomůžu ti s tím, hezky si odpočiň. Pozdrav a písničku posílá Líbam.

rozdíly. Také Petr Rezek a s vámi úterní písničky od srdce. Český rozhlas Pardubice pochopitelně vaším společníkem. A další muzika bude Do chrasti pro Jarušku. Zahrajte prosím nějakou pěknou českou písničku, jenom tak pro dobrou náladu a pohodu. Díky za vyřízení, Zdeněk.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Písničky od srdce pokračují a máme tu další gratulaci. Prosím, zahrajte něco pěkného pro moji přítelkyni Péťu do Hlinska, která má dnes narozeniny. Péťo, k tvému dnešnímu velkému dni přeji hodně štěstí, lásky, radosti a také splněných přání, ať to v práci utíká. Pavel.

Úterní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou za námi a za chvilku usedne k rozhlasovému mikrofonu bývalý tenista, vítěz ve Wimbledonu roku 1973 a na French Open v letech 1970 a 1971 Jan Kodešek. Asi tušíte, právě on bude hostem u Alexe Minářové. Ale ještě předtím nesmí chybět čerstvé zprávy a také trocha muziky. Přeci jenom nám čas zbývá, takže dáme třeba ještě duo Roxette, anebo také zaspívá zahraje skupina No Name. No a vzkazy, které sem naposíláte o této chvíle, schováváme zase na ty zítřejší polední písničky od srdce. Takže dneska už to nestihneme vyřídit, ale jestli si chcete dopředu připravit nějaký ten vzkaz, který má zaznít zítra popoledni, tak nám klidně už napište.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav náměstí Republiky. V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd ke základní škole. Na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky, jedna z nich nepřežila. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. Pardubice zatím nemůžou začít s plánovanou úpravou náměstí Republiky za asi 190 milionů korun. Proti povolení stavby se odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné k rušení parkovacích míst, dopravní obsluze a řešení zásobování.
6: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd k základní škole. Úprava pravidel má zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí areálu. Nově se do blízkosti školy dostanou jenom vozidla se zvláštním povolením. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO. V nemocnici na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově dvě zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
7: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
8: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
7: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního zpěváka pro příští rok. Bude jím britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
4: Počasí.
5: A nás dnes na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, odpolední maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, potom bude slábnout, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby jo dnes na jedničce, to je mírná zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Čerstvá nehoda 3,5 minuty po 13. přesně hlášená ze silnic Pardubického kraje, konkrétně tentokrát Svitavsko, Litomyšl, silnice 3. třídy, ulice TG Masaryka, v části obce Ucihelny se srazila dvě osobní auta a je to tam nebezpečné. Ať už míříte kamkoliv, Český rozhlas Pardubice vám přeje klidnou a bezpečnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak to samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je z ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No jo, no tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, některý ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Když jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí, prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a musíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá z hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korešem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající pro za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím, že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy ho můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, d. Vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A, a když nevíde, musíš mít a plán B, a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánat dnešní tenis, je o rasanci. Hodně o rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektujou ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem na to připomněla.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak by se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký a já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i s diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a Hosi stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 630 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, 30, tak
1: něco? No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost.

0: ostrov tamhle a to a tam někdo třeba jako no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
1: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
0: Ano, ta, ano, ta, ano, ano, ano.
1: Ten drobnohled?
0: Ano, ano.
1: Ten, Vy jste něco podobného zažil, jako tlak
0: těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli, na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
1: Když to dneska už dneska se už s tím
0: to,
1: počítá.
0: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
1: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
0: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte jako, když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
1: A i to samotné asi stupňuje tlak na toho hráče samotného, no, že tohle všechno se kolem něj děje.
0: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to dneska je to velká věc, no.
1: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slávie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu.
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žela Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechie Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slaví pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme zase na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra, je to stejné.
1: Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Středoškoláci v Holicích a Ústí nad Orlicí smontují dvě Tatrovky pro silniční údržbu. V bývalém lihovaru ve Slatiněnech mají stát nové sklady a kanceláře. Poslanci se právě scházejí k jednání o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. A zítra bude teplý, ale větrný den. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné úterní odpoledne. Studenti automobilních škol v Holicích a Ústí nad Orlicí začnou letos z jednotlivých dílů sestavovat dvě nákladní Tatrovky. Projekt Auta do škol tak už podruhé bude součástí jejich odborného výcviku a umožní jim vyzkoušet si reálné postupy výroby a kompletace vozů. Sestavená auta následně předají k užívání silničářům.
2: Vzdělávací projekt stojí na jednoduchém principu. Automobilka dodá komponenty a potřebné know-how. Žáci pak pod odborným vedením pracují na kompletaci skutečného nákladního auta. V Pardubickém kraji se strojily za poslední roky už 6 Tatrovek, poslední dvě v loňském roce. Oba vozy teď využívají cestáři v Holicích a Svitavách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V bývalém lihovaru ve Slatiněnech na Chrudimsku mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přestavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Knihovna v Pardubických Polabinách pořádá dnes a zítra odpoledne halloweenské kreativní dílny pro děti. Ve středu i ve čtvrtek si můžou zájemci od 13 do 16 hodin přijít vyrobit podzimní svíce nebo strašidelnou masku. V rámci probíhajícího týdne knihoven zároveň instituce po oba dny nabízí nezávaznou prohlídku knihovního fondu a děti si tam můžou zahrát stolní hry. Vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. To jsou důvody, které vedou opozici ke druhému pokusu o svržení vlády ANO, SPD a motoristů. Opozice i koalice připouštějí, že jednání bude dlouhé. K samotnému hlasování se asi poslanci dostanou až zítra večer. Někteří mluví i o čtvrtku. Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu 9 koaličních poslanců. Má jich totiž 92 a potřebuje nejmín 101 hlas. A to se spíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná a opoziční pokus považuje jenom za předvolební gesto. Podle opozice je ale nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasu, jak připouští. Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou pořád častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
3: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
4: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tom. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Před námi je další noc s výrazným rozptylem teplot a možností přízemních mrazíků. Bude jasná až polojasná, noční teploty klesnou k 12 až 19 stupňům. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů Celsia a budou zmiňované přízemní mrazíky. Teploty na horách 9 až 6 stupňů. Středa teplá, ale větrná, jasná až polojasná, ráno se výjimečně vyskytnou i mlhy. Denní maxima zítra podobná těm dnešním 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, na českomoravské vrchovině čerstvý, místy s nárazy až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a bio zítra stejně jako dnes. Jedna mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zprávy za námi a 4 minuty po 14. můžeme odstartovat úterní dobré odpoledne za datem 29. září. Co když může být vaše srdce nemocné, i když se cítíte úplně zdrávy? Nová evropská doporučení radí lékařům hledat problém ještě před prvními příznaky. Co to znamená pro samotné pacienty, to řekneme u příležitosti Světového dne srdce už za pár minut. Také budeme mít informace pro všechny motoristy, týkat se budou 12 km dlouhého nového dálničního přivaděče schocně po Vysoké Mýto. Jeho stavba by měla začít příští rok. První část trasy už v těchto dnech zkoumají archeologové. I další podrobnosti se od nás dozvíte za pár okamžiků. No a samozřejmě nabídneme i další díl naší řidičské abecedy, což jsou rady, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Co se muziky týká, tak těšit se můžete třeba na Whitney Houston, na Radima Flendera, Lucí Vondráčkovou, Petra Spáleného, chybět nebude ani Ilona Čáková. A Michalům a Michailům přejeme všechno nejlepší dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubat.

0: Petr Spálený, Plakalo baby. No někdy, když člověk sedí za volantem a sleduje, co jsou schopni někteří řidiči vymyslet, tak to je také k pláči. Na druhou stranu, ruku na srdce, nikdo není neomylný. A tak si spolu s námi můžete každý den v tomto měsíci osvěžovat pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem o něco bezpečněji. Takže i tento týden vám nabídneme některé ze situací, ve kterých se často chybuje. Dneska si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.

0: To byly Lucie Vondráčková a Radim Flender, stanice Svět a s vámi stále úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Pardubický kraj pokračuje v přípravách na stavbu nového dálničního přivaděče z Chocně k Vysokému Mýtu. Silnice za zhruba 3,5 miliardy má v budoucnu lépe propojit region Orlicko-Ústecka s dálnicí D35 a odvést dopravu z obcí a měst. Součástí totiž budou i dva obchvaty. Jak dlouho si řidiči na novou silnici počkají, zjišťoval redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Je už jasné, kdy začne stavba tohoto dálničního přivaděče?
1: Tak celá ta stavba je rozdělená na dva úseky. Investor Pardubický kraj předpokládá, že na tom prvním, což je tedy obchvat Vysokého Mýta, začnou stavební práce příští rok. Trasu teď v předstihu zkoumají archeologové a celý ten asi 4 kilometry dlouhý úsek by měl být hotový v roce 2029. Začínat bude napojením na dálnici D35 a končit před obcí Dvořisko severně od Vysokého Mýta. Odhadované náklady jsou skoro 1 miliarda korun.
0: A jak daleko jsou přípravy na ten druhý navazující úsek přivaděče?
1: No, tam to vypadá na časově náročnější postup, nejen proto, že jde o delší 8 kilometrů dlouhý úsek s funkcí obchvatu Chocně, ale i proto, že se teď čeká na vydání územního rozhodnutí a to rozhodnutí kraj předpokládá, že dostane do 2 let. Teprve potom bude moct začít vykupovat potřebné pozemky. Úsek bude náročnější i na výstavbu, protože bude zahrnovat několik přemostění nad železničními tratěmi, ekodukty nebo lávku pro cyklisty. Odhadované náklady jsou 2,5 miliardy korun. Termín zahájení stavby ale zatím nejde říct.
0: A kdo to zaplatí?
1: Ten první úsek kolem Vysokého Mýta, tam má kraj od státu slíbených 600 milionů korun, zbytek doplatí ze svého. Podobný způsob financování očekává i u toho druhého úseku s obchvatem Chocně. Ještě doplním, že nová silnice naváže na v roce 2024 opravený úsek silnice 2/312 z Českých Lipchav do Chocně, no a tím pádem zlepší propojení Žamberecka s dálnicí D35.
0: O chystané stavbě nového dálničního přivaděče z Chocně do Vysokého Mýta mluvil Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: včas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tak tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i tady u nás v Česku. Můžou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Zdůrazňují to kardiologové u příležitosti dnešního světového dne srdce. Karolina Burdová přináší víc informací.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího jako se srdíčkem a podobně.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhletu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhardt z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost. Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzkum a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nech mě hádat. To byla Věra Špinarová, s vámi stále úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Na konci příštího týdne se bude v Česku rozhodovat nejenom o složení obecních a městských zastupitelstev, ale taky o podobě třetiny senátu. V Pardubickém kraji se to týká pouze jednoho obvodu, a to ještě částečně v překryvu s Královéhradeckým krajem. Jde o obvod číslo 48 Rychnov nad Kněžnou. O senátorský mandát se tu uchází jen dva zájemci, a tak pokud nedostanou oba v prvním kole absolutně stejný počet hlasů, druhé kolo nebude.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 48 se jmenuje po Rychnově nad Kněžnou. Na Rychnovsko se ale zdaleka neomezuje. Leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje a dosavadní senátor ho popisuje třemi jmény. Rychnovsko,

0: Ulrich svůj mandát letos obhajuje. Je členem TOP 09 a kandiduje za koalici 6 stran a hnutí. Kromě TOP 09 jsou v ní KDU, ČSL, Občanská demokratická strana, Hnutí starostové a nezávislí, Česká pirátská strana a Strana Les. Je mu 51 let, pochází ze Sedloňova v Orlických horách a celý profesní život strávil jako učitel ve škole v Dobřanech.
1: Jako žák do ní sám chodil a od roku 2005 je jejím ředitelem. A je to škola, o které se ví i mimo Orlické hory. Dobřany mají 132 obyvatel, žáků má ale zdejší škola 184. Když do ní Grulich nastupoval jako ředitel, bylo jich 72. V mezinárodním testování PISA v roce 2015 dosáhly její děti nejlepších výsledků v celé republice.
0: Kandiduje tady proto, že je to, jak říká, jeho domov a ne obvod vybraný podle volební matematiky. Za největší problém regionu označil postupné vzdalování základních služeb lidem v menších obcích. Venkov musí podle něj zůstat místem, kde se dá plnohodnotně žít, s dostupným lékařem, se školou a s fungující dopravou.
1: Senátor tyhle služby sám nezajistí, dodává. Ukazovat na ně ale může a musí. Ředitelem chce zůstat, i když mandát obhájí. Věnuje se ve škole prý hlavně strategickému vedení, běžný provoz zajišťuje širší tým. V Senátu je Grulich prvním místopředsedou klubu ODS a TOP 09.
0: Proti němu stojí jediný soupeř, poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Je mu 57 let, narodil se v Dobrušce a žije tam dodnes. Ve sněmovně sedí od roku 2017, je krajským zastupitelem a v Dobrušce radním. Původní profesí je podnikatel v informačních technologiích.
1: V tomhle obvodu už jednou kandidoval. Před 12 lety, taky za hnutí ANO a skončil tehdy třetí. Letos tu kandiduje prý jednoduše proto, že sem patří. Rychnovsko podle jeho slov není obvod, který by si vybral na mapě. Senátor by neměl být člověk, který přijede párkrát před volbami a pak 6 let sedí v Praze. Má být hlasem svého regionu. A za jeho největší problém považuje dopravu.
0: Region se podle něj rozvíjí, má silný průmysl i práci, jenže s tím přišla velká dopravní zátěž, kterou lidé cítí prakticky každý den. Slíbit, že postaví silnici, senátor podle Sadovského nemůže. Může ale dlouhodobě tlačit na ministerstva, kraj i obce. Informačním technologiím se chce věnovat dál, byť ne jako druhé kariéře.
1: Doplňme ještě jednu věc. Pokud by ve volbách uspěl, jeho poslanecký mandát by ze zákona automaticky zanikl.
2: Volby 2026.
0: Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října, souběžně s komunálními volbami. Na Rychnovsku ale téměř jistě jen jednou, protože jsou kandidáti dva. Jeden z nich by měl získat nadpoloviční většinu a druhé kolo se konat nebude. Absolutní shoda v počtu odevzdaných hlasů je velmi nepravděpodobná.
1: Takhle malý zájem o senátorské křeslo tu přitom nebyl od úplně prvních voleb v roce 1996. Před 6 lety tu kandidovalo 8 lidí, letos jenom 2. David Macháček
0: a Adéla Kavříková, Český rozhlas.

Tolik Nick Kershaw ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jestli pak už jste někdy slyšeli pojem filumenistika, já vám napovím zvukem. A mnozí už tuší, jde o sběratelství spojené se zápalkami, jejich obaly a etiketami. No a na parádní sbírku zápalek a krabiček se můžete přijít podívat do Chrudimského regionálního muzea. Výstava nazvaná Oheň v kapse začala v pátek. Obdivovat na ní můžete stovky zápalkových krabiček, zapalovačů a dalších nejrůznějších předmětů spojených s rozděláváním ohně. Výstavu doplňují také tisíce zápalkových etiket, které v minulosti nebyly jen označením výrobku. Na několika centimetrech se tehdy potkávala grafika, typografie, reklama i vlastně témata charakteristická pro dobu svého vzniku. Mimořádnou část výstavy tvoří výběr ze sbírky polského sběratele Vojčecha Křanovského. Ten ji budoval více než 60 let a po své smrti byla tahle kolekce čítající několik set tisíc etiket a obalů předána Zámeckému muzeu v Pštině. Právě část téhle rozsáhlé sbírky se teď v Chrudimi představuje vůbec poprvé mimo Polsko. No jak už jsem naznačil, tahle sbírka obsahuje zápalkové etikety a krabičky z Evropy, z Asie, Austrálie i Spojených států. Jejich motivy zachycují historické události, kulturu, průmysl, umělecké řemeslo, faunu, flóru a nebo také třeba světy dětí. A ještě doplním, že výstava Oheň v kapse potrvá v regionálním muzeu v Chrudimi až do 22. listopadu, takže spousta času na to, abyste ji navštívili a obdivovali některé opravdu úžasné kousky. No a teď skupina Olympic s písní Dávno. Za chvilku bude 15 hodin a dáme si další čerstvé zprávy. Hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zlatá přilba omezí provoz v Pardubicích od pátku do neděle. V Krouně na Chrudimsku omezili zase příjezd ke základní škole. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. A zítra bude teplý, ale větrný den. Bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Lidé v Pardubicích musí tento týden počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí, vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železniční trať. Řidiči pojedou po vyznačené objízdné trase přes Srnojedy a Opočínek.
4: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd k základní škole. Úprava pravidel má zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí areálu. Nově se do blízkosti školy dostanou jenom vozidla se zvláštním povolením. Sousední Hradec Králové nechá připravit projektovou dokumentaci ke stavbě nových koláren u 4 základních škol, které zřizuje. Vzniknout mají v ulici Števcova, SNP, Bezručova a ve Svobodných dvorech. Kolárny mají sloužit k bezpečnému odkládání kol i koloběžek a stavět by se mohly začít příští rok o letních prázdninách. Podobné přístřešky za víc než 3,5 milionu korun už město letos vybudovalo u základní školy Milady Horákové, Habermanova a Úprkova. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
5: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
6: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
5: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť, a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
7: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
5: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Před námi je další noc s výrazným rozptylem teplota možností přízemních mrazíků. Bude jasná až polojasná, noční teploty klesnou ke 12 až 9 stupňům. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů Celsia a čekáme zmiňované přízemní mrazíky, ale jen ojediněle. Teploty na horách v noci 9 až 6 stupňů. Zítra středa teplá, ale zase větrná. Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně i mlhy. Denní maxima zítra podobná těm dnešním 20 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, na českomoravské vrchovině čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a biojednička, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 15 hodin, 4 minuty přesně. Jedno čerstvé omezení v sousední Chrudimi, je to ulice Havlíčková, opravují tam povrch silnice. Je to ve směru na Palackého třídu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po
8: zprávách pokračuje úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 29. září. No abychom nezapomněli na dnešní oslavence, tak v kalendáři Michal a také Michael, tak posíláme gratulaci a přejeme všechno nejlepší. Já už se koukám na muziku, která nám bude dělat společnost v příštích minutách. Takže na koho se těšit? Kylie Minogue, Pecho Boys, dáme se také Jiřího Korna anebo Helenu Vondráčkovou. Dva vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se zatím kácet nebudou. Stromy měly ustoupit stavbě kanalizace. Odpor místních a petice ale přimělo investora i město znovu zvážit všechny možnosti. A další podrobnosti přineseme už za malou chvíli.
9: Dobré odpoledne s Miro.

0: Romantika podání Jiřího Korna, píseň Chci tě mít dozněla v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. A dobré opravdu je, alespoň co se počasí týká, koukám teď z okna, obloha jako vymetená. Co nás čeká dál, zjistíme hned teď.
1: Počasí.
0: Předpověď pro zbytek dnešního a příští dny přichystal meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jindřich Drapák. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak co nás čeká ve zbytku dnešního dne?
2: Nic zvláštního, zase pokračoval krásný sluneční den, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů a vítr mírný, jihovýchodní, 26 metrů za sekundu bude večer místy slábnout.
0: Takže dnešek krásný, co noc na zítřek a zítřek, bude to také takhle pěkné?
2: Ano, vůbec takhle pěkně, zatím žádná změna, v noci jasno až polojasno, ty nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, při uklidnění větru mě bude kolem 5 a tam by se mohl vyskytnout i nějaký slabý přízemní mrazík. A zítra podobné počasí, jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 23 stupňů. Je se nám trošku rozfouká, potom ten vítr bude jihovýchodní, 3 až 7 metrů za sekundu a v těch východních částech Pardubického kraje na Českomoravské vrchovině může být až přechodně čerstvý, 4 až 8 a místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: To jsou samé pozitivní zprávy. Úplně se bojím zeptat na další dny, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, furt dobrý.
2: Furt dobrý, takže nám trošku akorát přibere v oblačnosti. Ve čtvrtek už by mě tam nám přecházela slábnoucí studená fronta, ale bude to bez srážek, pouze nějaká jenom zvětšená oblačnost a vlastně se to neproví ani nějak výrazně na teplotách, protože aby ty teploty ranní byly nějakých 12-9, ty maximální pořád kolem těch 22 stupňů.
0: Tolik o počasí, meteorolog Jindřich Drapák, děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Bratři Nedvědi, Jablko a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Kaštany v Pardubicích na Slovanech, které měly padnout kvůli rekonstrukci kanalizace, se zatím kácet nebudou, jak už možná víte z našeho vysílání. Za zachování dvou vzrostlých stromů se totiž postavila nově vzniklá občanská iniciativa Nekácejte nás. Jejíž otevřenou petici podepsali stovky dalších lidí. Aktivita místních teď přiměla úřady, aby se osudem stromů znovu zabývali. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, případ teď řeší také pardubický magistrát a prověřují se možnosti, jak oba kaštany zachovat.
1: Stojíme na rohu Dašické a Zajíčkové, kde máme dva krásné stoleté kaštany, které se aktuálně snažíme zachránit.
2: Říká Jakub Krakovský ze spolku Nekácejte nás, který vznikl na záchranu dvou zrostlých kaštanů na pardubických Slovanech. Jeho zakladatelům se totiž nelíbilo, že by stromy měly ustoupit rekonstrukci plynovodu, jak doplňuje Monika Bartoníčková.
3: My věříme tomu, že v 21. století existují technické možnosti na to, aby plyn byl veden tak, aby stromy nebyly pokáceny. Není k tomu ani žádný důvod. V evidenci města jsou tyto stromy vedeny jako vzrostlé, prosperující, zdravé.
2: Dřeviny rostou v ochranném pásmu plynovodu a správce sítě s jejich zachováním při rekonstrukci nepočítal. Původní plán ale změnila právě iniciativa místních obyvatel. Petici za zachování kaštanů už podepsalo téměř 800 lidí a zástupci spolku Nekácejte nás začali jednat také s pardubickým magistrátem. Ten teď potvrdil, že stromy se zatím kácet nebudou, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
5: My to tady vlastně už vidíme, jak vede ten výkop směrem ke stromům. To je ta stavba, která měla ty stromy ohrozit nebo ohrožuje ty stromy.
1: Je to tak. Můžeme tady vidět výkop v jedné z ulic Zajíčkova, kde je vidět už část odkrytého starého plynu, které se bude nahrazovat novým, a potom tady v ulici Dašická povede další odbočka pro nové trubky s plynem.
5: Takže zatím se v těchto místech u těchto kaštanů pokračovat v tom výkopu nebude.
1: Přesně tak. Teďka se budou sbírat veškeré informace, aby OŽP mohlo vyhodnotit tu situaci a poté vydat nějaké stanovisko.
2: Ke kácení se má teď vyjádřit nezávislý odborník, vysvětluje Monika Bartoníčková.
3: Do správního řízení bude přizván nezávislý odborník, který posoudí technické možnosti a bude se zjišťovat, jestli je opravdu nezbytně nutné ty stromy pokácet. My jako občanská iniciativa nejsme do šetření zapojení, ale bude tam naše zájmy hájit spolek Chráníme stromy, který bude účastníkem celého toho řízení.
2: Zákaz kácení obou kaštanů ale platí jen po dobu správního řízení. Teprve jeho výsledek ukáže, zda stromy na místě skutečně zůstanou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. 29. září zaběhl trať, která se už často neběhá, za 59 minut 51,8 sekundy. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Před 20 lety se také v Brazílii do amazonského pralesa zřítilo dopravní letadlo Boeing 737 společnosti Gol. Zemřelo 154 lidí, 7 jich přežilo. Boeing se střetl s malým letounem Embraer, který po kolizi ztratil část křídla, ale podařilo se mu nouzově přistát. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Když se narodíme, tolik Jitka Zelenková, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Mladý spisovatel David Svoboda pokřtil v pardubickém klubu divadla 29 svou třetí knihu nazvanou Šest duší u jednoho stolu. Román je opět citlivou a zároveň syrovou výpovědí o křehkosti lidské psychiky, ale také o hledání naděje a touhy po štěstí. Milada Velehradská si na chvíli s talentovaným autorem o jeho snech, sdílených zkušenostech a radosti z psaní popovídala.
1: Název vyplývá z příběhu, kdy se schází vlastně šest různých lidí s nějakými různými psychickými problémy. Ty příběhy jsou popsány jednotlivě a jsou vyprávěny jako společný příběh na té terapii i mimo.
2: Tahle ta tematika vám je blízká.
1: Sám jsem dlouhodobým psychiatrickým pacientem, upřímně otevřeně na rovinu. I proto píšu knížky na tohleto téma, protože se snažím se víceméně donutit ostatní, aby se nebáli o tom mluvit a nějakým způsobem bořili stigmata a mluvili o tom otevřeně.
2: Psaní umožňuje tak nějak s tím bojovat.
1: Určitě. Moje druhá kniha nese podtitul Terapie psaním, že psaní mi strašně pomáhá se nějak ujasnit sobě ty myšlenky, to, co se stalo a to zrekapitulovat vlastně a dá se říct uzavřít a posunout se dál.
2: Kdy to začalo u vás?
1: Předcházelo to, že jsem psal takový blog na Facebook, kde jsem se podělil ze čtenáři o nějaké zážitky ze života, kde jsem se poprvé otevřel o tom, že žiju s nějakou nemocí. A jelikož to mělo super ohlasy, bylo to někdy na přelomu roku 2021-2022, někteří ze čtenářů mě pobízeli k tomu zkusit napsat knížku, tak jsem to zkusil a ono to vyšlo.
2: Že třetí kniha je na světě.
1: Ano.
2: Křest. Co pro vás znamená?
1: Já jsem takový stresař. Takže určitě nervozitu, ale krom toho je to samozřejmě pozitivní událost, kdy ta knížka se dostává do světa. Je vlastně jí nějak přáno, aby se jí dařilo a jelikož pro mě to srdcové i téma, tak je to pro mě velká událost. Kdy začaly moje psychické problémy po maturitě, což znamená někdy v 19 letech. Já se s nimi dlouhodobě nesvěřil a radovali, takže už je to už řadu let, co se učím s tím žít stále.
2: Na té cestě svého uzdravování jste potkal jistě hodně lidí. Co pro vás bylo podstatné?
1: Pro mě osobně teda nejpodstatnější byli odborníci, kteří mi pomohli asi nejvíc na té cestě uzdravení, nějakého sebepřijetí a samozřejmě ještě rodina a podobně.
2: Jak jste pilný spisovatel?
1: Moc ne, bych řekl. To je asi vlivem té nemoci, že beru i nějak psychotika, tak řekl bych, že jsem nejvýkonnější ráno. To se mi píše nejlíp. Mě baví nejen to psaní samotné, ale i ten proces toho vydání. Ta cesta je vždycky dlouhá, takže to je stresující období, ale taky jako pozitivním způsobem.
2: A hodně opravujete?
1: Proces toho psaní je dlouhý, takže to čtu neustále po sobě dokola. Já vlastně ze všech těch tří knih, co jsem napsal, tak ta nejdelší má 176 stran, takže v tom se dá říct, že mi rozhodně sedí menší formát.
0: Říká mladý spisovatel David Svoboda, se kterým si povídala Milada Velehradská. Teď už opět písničky, které nestárnou, tentokrát podání Dana Barty nebo Kylie Minogue, a přejeme dál pohodové úterý s Českým rozhlasem Pardubice.

0: zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dan Barta, píseň Hraboše, tak doufám, že i vám zpříjemnila úterý. Mě tedy rozhodně ano. Koukám se, kdo vás bude bavit po 16. hodině v Humoriádě. Samozřejmě spousta českých umělců a bavičů, jak se teď moderně říká, kteří je zazní ve scénkách, jejichž výběr budete mít na bedrech vy, posluchači, a také trochu Marie Redková, Pavel Kučera, kteří budou vašimi průvodci. Ale to bude až po 16. hodině, tedy pár minut ještě zbývá a ty věnujeme našemu spotřebitelskému servisu. Dneska se ptáte na mobilní volání a předplacení téhle služby. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Filip má mobilní telefon s předplacenou kartou, ale vadí mu, že musí často dobíjet, i když to nepotřebuje. Protože pokud kartu nedobije, kredit propadne. Naopak, když dobíjí, částka na kartě neustále narůstá, protože ji nestačí provolat. Pane posluchači, kredit má opravdu omezenou platnost, kterou je nutno respektovat, ale kudy z toho ven, tady je dobrá rada drahá. Buď vysvolat a dobíjet co nejmenší částky, anebo si pořídit paušál a pak se nemusíte o nic starat. Před takovým krokem je ale potřeba si spočítat, co bude pro vás výhodnější.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: tak to je ona.
1: Ono?
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nová cyklostezka v Pardubicích má spojit Fáblovku se severovýchodním obchvatem. Barokní radnice v Poličce pořádá umělecký salon. Sněmovna jedná o nedůvěře vládě. A nás zítra čeká teplý, ale místy větrný den. Bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejdřív majetkově vypořádat.
5: První úsek se už podařilo připravit ve spolupráci se Starým Hradištěm. Povede severně od nové křižovatky Hradecké ulice se severovýchodním obchvatem a město na jeho stavbu vypíše výběrové řízení. Zároveň připravuje projekt další části, která na stejnou křižovatku naváže z jihu. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: V bývalém lihovaru ve Slatiněnech na Chrudimsku mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přes stavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Umělecký salon z díly 4 umělců je k vidění v barokní radnici v Poličce. Některé práce jsou abstraktní, jiné se pohybují na hranici abstrakce a konkrétna. Vysvětluje kurátor a zároveň jeden z vystavujících Martin Šmíd.
6: Můžeme zde vidět jak krajinné motivy nebo instalace do prostoru. První z autorek je Lea Sehnalová ze Svitav. Na zdi pak můžeme vidět hosty z Jablonce. Nad ní jsou je to Tereza Kleinová a Jarmila Maturová.
4: Poslanci začali jednat o vyslovení nedůvěry vládě, schůzi svolali opoziční strany, hlasy na svržení kabinetu mít s největší pravděpodobností ale mít nebudou a my jednání sledujeme. Kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů. Voda v oblasti Odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká celkem 12 obcí.
3: Počasí.
4: Před námi je další noc s výrazným rozptylem teplot a taky možností přízemních mrazíků. Bude jasná až polojasná, noční teploty klesnou ke 12 až 9 stupňům Celsia. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů a ojediněli čekejte zmiňované přízemní mrazíky. Teploty na horách v noci 9 až 6 stupňů Celsia a vítr mírný. Předpověď na středu. Bude teplá, jasná až polojasná, ráno se můžou výjimečně vyskytnout mlhy. Denní maxima zítra 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr zítra povane mírný jihovýchodní do 7 metrů za sekundu, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Srážky žádné, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio zítra jednička. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavská, je to konkrétně Moravská Třebová, silnice 1/35 mezi křižovatkami ulic Jilemnického a Strakovského. Je to v části Fignerova. Tak tam tedy buďte opatrní, právě teď se tam srazila dodávka s osobním autem, je to tam nebezpečné.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Končí.
8: Já
7: mám
8: malý kajíc.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
7: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
3: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková jako, byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže vy byste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů, krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hrdková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hrdkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás tam
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý den. Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
4: jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nad Vltavou, zdravím paní Hrdkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno. Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsány s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
10: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
11: Ano.
2: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy?
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, procitáte... kdy vy ráno...
11: A, kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano?
12: Dejme
11: ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, no tak.
12: No jo.
11: A napište, že mám dva, ať majste.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně. Tak to máme ty metabolismy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy?
11: Tedy... No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
12: Myčky.
11: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky, oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když se měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevouckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepil a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vytkovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Bčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci. Kdo
4: by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
4: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek z Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra,
1: my
3: já mám
1: zjistíme,
3: 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I vám.
1: Podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko, a
1: děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano.
6: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký no. Debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste
7: oni,
6: s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná. My teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo? Oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí. My vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy.
6: Ano.
7: Jo? A nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle. Ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, tě, jako když jste v kontaktu, vlastně
7: jako,
6: si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo?
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak 180.
1: Ne, jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s

0: Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
1: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
0: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Bioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav náměstí Republiky. Do konce roku čeká v sousedním Královéhradeckém kraji přes 13 000 řidičů výměna dokladů. Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. A na zítra čeká teplý, ale místy větrný den. Bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobré odpoledne. Pardubice zatím nemůžou začít s plánovanou úpravou náměstí Republiky za asi 190 milionů korun. Proti povolení stavby se odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné k rušení parkovacích míst, dopravní obsluze a řešení zásobování.
2: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady, až jejich připomínky vypořádá. Může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Klub přátel Pardubicka pořádá dnes další přednášku z cyklu Hovory o Pardubicku. Tentokrát se zaměří na pozdně gotický kostel svatého Bartoloměje. Výklad doplní projekce filmů o archeologických průzkumech a rekonstrukci kostela v 90. letech minulého století. Začíná za hodinu v sále Jana Kašpara ve Staré Reálce, dnes v budově Krajského úřadu Pardubického kraje na Komenského náměstí v Pardubicích. Víc než 13 tisícům řidičů v sousedním Královéhradeckém kraji skončí letos platnost řidičského průkazu. Nejvíc dokladů propadne lidem na Hradecku, Náchodsku a Trutnovsku. Žádost o nový průkaz lze podat bezplatně 90 dní před vypršením jeho platnosti. Lidé ji vyřídí buď osobně nebo na úřadech, nebo online přes portál dopravy. Místo úřadu si nový doklad můžou nechat poslat taky na výdejní místa balíkovny.
3: V celém Česku musí řidičský průkaz do konce roku vyměnit skoro 250 000 motoristů. Víc než třetina letos propadlých dokladů patří lidem starším 61 let. Žádost podaná online přes bankovní identitu zabere několik minut. Hotový doklad si pak řidiči můžou vyzvednout na 15 úřadech v kraji anebo na stovkách výdejních míst. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích letech 3 letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO.
4: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
0: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování.
1: Počasí.
0: Před námi jasná až polojasná noc, noční teploty 12 až 9 stupňů, při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia ojediněle přízemní mrazíka. Zítra jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, místy čerstvý, nárazový 55 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 17:04 společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Připravte se jen na odpolední špičku v centru Pardubic. Stojí se na 37 na příjezdu od Chrudimi a taky na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Dobrý den, jaké je a bylo úterý v Pardubickém kraji? No další minuty nám dají odpověď. Kromě informací od meteorologů se zastavíme v Pardubicích. Dva vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se zatím kácet nebudou. Řekneme víc a o 17:30 odstartujeme sérii našich předvolebních speciálů. Ode dneška až do pátku vám řekneme, jaké jsou názory jednotlivých politických stran kandidujících v okresních městech v blížících se komunálních volbách. Bereme to abecedně, takže dnes nás čeká Chrudim. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji se Zdeňkem Novákem.

0: Úterý 29. září znamená pro Pardubický kraj i tohle. Komplikace na silnicích.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Více od Petry.
2: Hned dvě nehody přímo v centru Pardubic. Jedna je na silnici 1/36. Je to konkrétně za Galantou. Srazila se tam dvě osobní auta. A další nehoda v tuto chvíli čerstvě hlášena na příjezdu od přelouče silnice 1/2 na úrovni dostihového závodiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Petra neodchází, teď nám ještě řekne, co v našem kraji i v našem vysílání přineslo dnešní úterý.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré úterní odpoledne. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejdřív majetkově vypořádat. Stavba první části nového dálničního převaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Investor Pardubický kraj odhaduje náklady na asi 1 miliardu korun. Stavba podle něj začne příští rok a skončí v roce 2029. Víc redaktor Ondřej Wolf.
3: Na dokončený první úsek naváže v budoucnu stavba druhé části dálničního převaděče, a to z Vysokého Mýta do Chocně za asi 2,5 miliardy korun. Silnice bude dlouhá 8 kilometrů a bude sloužit jako obchvat Chocně.
2: V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd k základní škole. Úprava pravidel má zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí areálu. Nově se do blízkosti školy dostanou jenom vozidla se zvláštním povolením. Dva vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se kvůli rekonstrukci plynovodu zatím kácet nebudou. Město začalo jednat se spolkem Nekácejte nás, který vznikl kvůli záchraně stromu a sepsal petici, kterou podepsalo už skoro 800 lidí. Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání kolem 17:15 od reportérky Šárky Rusnákové. A lidé v Pardubicích musí tento víkend počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá Přilba. Od pátku do neděle bude zavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železniční trať. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
0: I to dnes zjistili naši reportéři.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Pardubice. Žijí.

0: tady je Český rozhlas Pardubice. Hlásíme 17. hodinu a 13. minutu a přejeme příjemný poslech dalších minut našeho vysílání. Teď se ohledneme za tématem, které dnes přineslo naše vysílání. Je hodně sledované. Kaštany v Pardubicích na Slovanech, které měly padnout kvůli rekonstrukci kanalizace, se zatím kácet nebudou. Za zachování dvou vzrostlých stromů se totiž postavila nově vzniklá občanská iniciativa Nekácejte nás. Jejíž otevřenou petici podepsali stovky dalších lidí. Aktivita místních teď přiměla úřady, aby se osudem stromů znovu zabývali. A jak zjistila naše reportérka Šárka Rusnáková, případ teď řeší také pardubický magistrát a prověřují se možnosti, jak oba kaštany zachovat.
1: Stojíme na rohu Dašické a Zajíčkové, kde máme dva krásné stoleté kaštany, které se aktuálně snažíme zachránit.
2: Říká Jakub Krakovský ze spolku Nekácejte nás, který vznikl na záchranu dvou zrostlých kaštanů na pardubických Slovanech. Jeho zakladatelům se totiž nelíbilo, že by stromy měly ustoupit rekonstrukci plynovodu, jak doplňuje Monika Bartoníčková.
3: My věříme tomu, že v 21. století existují technické možnosti na to, aby plyn byl veden tak, aby stromy nebyly pokáceny. Není k tomu ani žádný důvod. V evidenci města jsou tyto stromy vedeny jako vzrostlé, prosperující, zdravé.
2: Dřeviny rostou v ochranném pásmu plynovodu a správce sítě s jejich zachováním při rekonstrukci nepočítal. Původní plán ale změnila právě iniciativa místních obyvatel. Petici za zachování kaštanů už podepsalo téměř 800 lidí a zástupci spolku Nekácejte nás začali jednat také s pardubickým magistrátem. Ten teď potvrdil, že stromy se zatím kácet nebudou, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
5: My to tady vlastně už vidíme, jak vede ten výkop směrem ke stromům. To je ta stavba, která měla ty stromy ohrozit nebo ohrožuje ty stromy.
1: Je to tak, je to tak. Můžeme tady vidět výkop v jedné z ulic Zajíčkova, kde je vidět už část odkrytého starého plynu, které se bude nahrazovat novým, a potom tady v ulici Dašická povede další odbočka pro nové trubky s plynem.
5: Takže zatím se v těchto místech u těchto kaštanů pokračovat v tom výkopu nebude.
1: Přesně tak. Teďka se budou sbírat veškeré informace, aby OŽP mohlo vyhodnotit tu situaci a poté vydat nějaké stanovisko.
2: Ke kácení se má teď vyjádřit nezávislý odborník, vysvětluje Monika Bartoníčková.
3: Do správního řízení bude přizván nezávislý odborník, který posoudí technické možnosti a bude se zjišťovat, jestli je opravdu nezbytně nutné ty stromy pokácet. My jako občanská iniciativa nejsme do šetření zapojeni, ale bude tam naše zájmy hájit spolek Chráníme stromy, který bude účastníkem celého toho řízení.
2: Zákaz kácení obou kaštanů ale platí jen po dobu správního řízení. Teprve jeho výsledek ukáže, zda stromy na místě skutečně zůstanou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Říkám si, že takhle pěkné počasí, jako bylo dnes, by mohlo být i zítra. Jak to bude? Zeptáme se meteorologa Imricha Drapáka už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tady je den v kraji, tady je 17. hodina a 22. minuta. Dobrý poslech.

0: Dnes bylo a stále je 29. září, ale připomínám, že komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele a Český rozhlas Pardubice vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Pardubického kraje. Jako první okresní město navštívíme Chrudim, a to přesně o 17:30, tak si na to počkejte. Teď se ale podíváme, jak bude třeba zítra.
1: Počasí.
0: No tak dnes byl krásný den, na tom se asi shodneme. Napadá mě, jestli nás čeká nějaká změna v jeho v uvozovkách zbytku. Imrich Drapák, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, nám jistě odpoví.
2: Nic zvláštního, zaspať pokračoval krásný sluneční den, já jsem až polojasno, teploty do 24 stupňů a vítr mírný, jihovýchodní, 2-6 metrů za sekundu bude večer místy slábnout.
0: No a doufám, že takhle pěkné počasí bude i zítra. A v noci na zítřek Imrich opět odpoví.
2: Ano, vůbec takhle teď tím žádná změna. V noci jasno až polojasno, ty nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Při uklidnění větru mě blíže kolem 5 a tam by se mohl vyskytnout i nějaký slabý přízemní mrazík. A zítra podobné počasí, jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 23 stupňů. Je se nám trošku rozfouká, potom ten vítr bude jihovýchodní, 3 až 7 metrů za sekundu a v těch východních částech Pardubického kraje na Českomoravské vrchovině může být až přechodně čerstvý, 4 až 8 a místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: A všichni doufáme, že čtvrtek a pátek budou stále beze změny.
2: Furt dobrý, takže nám trošku nám akorát přibere v oblačnosti. Ve čtvrtek už by na tam nám přecházela slábnoucí studená fronta, ale bude to bez srážek, pouze nějaká jenom zvětšená oblačnost a vlastně se to neproví ani nějak výrazně na teplotách, pořád by ty teploty ranní byly nějakých 12, 9, ty maximální pořád kolem těch 22 stupňů.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnes poprvé vás vítáme u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Pardubice věnovaného komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Pardubického kraje. Města jsme seřadili podle abecedy a dnes tedy míříme do Chrudimi. U mikrofonu je Zdeněk Novák a ve studiu vítám také redaktorku zpravodajství Naďu Kubínkovou. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Město Chrudim leží asi 10 kilometrů jižně od Pardubic. Protéká jim řeka Chrudimka a k letošnímu 1. lednu mělo zhruba 23,5 tisíce obyvatel. Jaké bylo v posledních 4 letech složení chrudimského zastupitelstva, to už je otázka na Naďu.
2: V uplynulém 4letém volebním období mělo chrudimské zastupitelstvo 27 členů, koalici vytvořilo z 10 mandáty hnutí ANO, 3 mandáty získali Chrudimáci a 2 Piráti. Starostou byl už 2. volební období, tedy od roku 2018 František Pilný z hnutí ANO. Do opozice přešli SNK, Evropští demokraté, ODS, Koalice pro Chrudim, STAN a TOP 09.
1: Kolik politických stran a hnutí kandiduje v Chrudimi v letošních komunálních volbách?
2: V Chrudimi letos kandiduje celkem 10 stran hnutí a dalších uskupení. Hnutí ANO vede současný starosta František Pilný, Chrudimáky místo starosta Petr Lichtenberg, Za lidi z Chrudimi, Piráty a nezávislé kandiduje jako jednička Daniel Lebduška, SNK, Evropské demokraty vede zastupitel Jan Doucek a ODS zastupitel Jan Čechlovský. Dialog pro Chrudim je sdružením sociální demokracie, komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD, České suverenity, sociální demokracie a nezávislých kandidátů. Jedničkou kandidátky je městský zastupitel Ondřej Hanousek. V letošních komunálních volbách také kandiduje koalice Chrudim společně, kterou tvoří starostové a nezávislí a strany TOP 09 a KDU ČSL. Vede jí zastupitel Erik Jahnický. Pod vedením živnostníka Petra Nováka se budou ohlasy voličů ucházet také nezávislý pro Chrudim, sdružení strany pro právo, respekt, odbornost a nezávislých kandidátů. Novou koalici pro Chrudim, kterou tvoří liberálně ekologická strana a hnutí Naše Česko, vede zastupitel Daniel Rabas. 10. subjektem je sdružení Hnutí Svoboda a přímá demokracie s podporou nezávislých v čele s majitelem autoservisu Pavlem Novotným.
0: Komunální volby 2026.
1: No, pokud se ohlédneme za 4 roky v Chrudimi, jedním z politických témat bylo zprovoznění úsekových radarů ve městě.
2: Ano, konkrétně šlo o výpadovku na Čáslav. Ty pokusy o zavedení měření začaly vlastně už za předchozího vedení radnice a teprve v roce 2024 se radary v místní části Markovice podařilo zprovoznit. Radnice letos vypsala zakázku na pořízení dalších radarů, ale ty nebudou přímo ve městě, ale během 3 let se mají objevit v okolních obcích. Když se vrátím zpátky k chrudimským tématům uplynulých 4 let, tak jeden z výrazných sporů na chrudimské radnici se týkal pozemku před hotelem Bohemia, který patří městu. Původní projekt počítal s podzemním parkovištěm, hotel ale změnil majitele a původní záměr se neuskutečnil. Radnice nakonec nájemní smlouvu vypověděla a vlastník hotelu společnost Homa Holding výpověď napadl u soudu.
1: A o čem tedy budou letošní komunální volby v Chrudimi?
2: Jedním z hlavních témat bude doprava, především průtah městem. Řešit se budou také opravy ulic, budoucnost opuštěného hotelu Bohemia, o kterém jsme mluvili před chvílí, rekonstrukce sportovní haly nebo stavba parkovacích domů. Tématem bude i bezpečnost, zejména v souvislosti s oblastí hlavního nádraží. Strany a uskupení se zaměří také na zeleň a péče o ní, hospodaření města nebo podporu škol, sportu a kultury. Řeč bude i o dostupnějším bydlení.
0: Komunální volby 2026.
1: Kde kromě okresního města můžou být na Chrudimsku letošní volby důležité, Naďo?
2: Tak například v okolí Toulovcových Maštalí, které zasahují na území obcí Proseč, Budislav, Zderas, Bor u Skutče, Nové Hrady a Jarošov. Jde o to, že Pardubický kraj původně navrhoval výrazně zmenšit současné území přírodní rezervace, která chrání unikátní labyrint mezi pískovcovými skalami. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky naopak doporučuje rozlohu chráněného území zachovat, současně ale připouští, aby se okrajové části převedly do mírnějšího režimu přírodní památky. A to je důležité právě pro zmíněné obce, protože nastavený režim ochrany zásadně ovlivňuje jejich hospodaření, rozvoj nebo možnosti nové výstavby. O rozsahu ochrany rozhoduje v této lokalitě kraj, ale právě obce můžou podat písemné námitky a prosazovat konkrétní podobu kompromisu.
1: To byl tady pohled na komunální volby v Chrudimi a okolí od redaktorky Nadi Kubínkové. Za chvíli vám nabídneme odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů. Zajímat nás bude mimo jiné i to, jak chtějí město změnit, aby v něm lidi chtěli zůstat.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, u mikrofonu je s vámi stále Zdeněk Novák a také reportérka zpravodajství Naďa Kubínková. V dnešním speciálním předvolebním vysílání se věnujeme městu Chrudim. Před volbami jsme dali prostor všem kandidujícím stranám a hnutím v Chrudimi. Každému uskupení jsme poslali 3 otázky k tématům, která se týkají každodenního života ve městě a která bude nová radnice pravděpodobně řešit v příštích 4 letech. Odpovědělo nám všech 10 kandidujících subjektů.
0: Komunální volby 2026.
1: Teď už je čas na názory samotných kandidujících stran a hnutí. Zajímalo nás, co chtějí ve městě v příštích letech změnit a jaké mají plány s jeho dalším rozvojem. Jedním z důležitých témat je parkování. První otázka proto zněla, co konkrétního navrhujete pro vyřešení špatné situace s parkováním na chrudimských sídlištích. A tady jsou tedy odpovědi v podání Nadi.
2: Společným tématem většiny kandidátů je rozšíření parkovacích kapacit, ale bez rozsáhlého úbytku zeleně. Liší se především v názoru na úlohu parkovacích domů, rezidentního parkování a veřejné dopravy. Daniel Lebduška z uskupení Lidi s Chrudimi, Piráti a nezávislí chce, aby parkovací domy stavělo město a místa v nich nabízelo k pronájmu nebo k prodeji. V nejpřetíženějších lokalitách by po dohodě s obyvateli zavedl rezidentní parkování. Zároveň chce zvýšit objem peněz na opravy ulic a chodníků a zpřísnit požadavky na počet parkovacích míst u nové výstavby. Jan Čechlovský z ODS chce připravit rezidenční systém, který zvýhodní obyvatele s trvalým bydlištěm a omezí dlouhodobě odstavená auta. Tam, kde to prostor dovolí, navrhuje zjednosměrnit některé úseky. Ve vybraných lokalitách chce připravovat také levnější parkovací domy. Pavel Novotný z SPD s podporou nezávislých o zavedení rezidentního parkování přímo nemluví. Zvýhodnil by ale obyvatele sídliš před dlouhodobě odstavenými vozidly. Erik Jachnický z koalice Chrudim společně podporuje vznik nových stání a menších parkovacích domů tam, kde to podmínky dovolí. Zároveň by posílil pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Za důležitou považuje také komunikaci s obyvateli jednotlivých sídlišť. František Plný z hnutí ANO chce pokračovat v rozšiřování parkovacích ploch i ve výstavbě parkovacích domů. Město podle něj už připravuje další projekty, například na sídlišti Leguma.
1: Právě stavbu nových parkovacích domů zmiňuje většina kandidátů. Jaká další řešení navrhují?
2: Tak například Petr Lichtenberg za Chrudimáky preferuje zatravňovat rošty, zachování stromů a vsakování vody. Parkovací dům připouští, ale za jasně stanovených finančních podmínek a s podílem rezidentů na jeho financování. Propustné zatravněné povrchy podporuje také Jan Doucek z SNK, Evropští demokraté. Navrhuje dále zjednosměrnit některé komunikace a stavět modulární parkovací domy. Petr Nová, chrudimský lídr uskupení Nezávislí pro Chrudim, by problém parkování řešil především snížením závislosti na automobilech. Navrhuje lepší MHD s kratšími intervaly, novou železniční zastávku s parkovacím domem u stadionu, více bezpečných cyklotras a cyklověž u dopravního terminálu. Ondřej Hanousek z Dialogu pro Chrudim odmítá plošné zavedení placeného parkování. Chce hledat místa pro nová stání bez zbytečného úbytku zeleně a zároveň řešit dlouhodobě odstavená a nepojízdná auta. A nakonec Daniel Rabas z Nové koalice pro Chrudim navrhuje rozšířit stávající parkovací plochy a využít také některá nevyužívaná městská místa. V nejzatíženějších lokalitách, například u stadionu, zvažuje také parkovací dům v lokalitě Klášterky.
1: To byl tedy jen nástin toho, jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit parkování na chrudimských sídlištích. Připomínám, plné znění odpovědí najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz. No a za chvíli se zaměříme na vodárenství v Chrudimi. Konkrétně na to, jestli by se mělo vrátit zpátky do vlastnictví města.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas Pardubice, náš předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se spolu s redaktorkou zpravodajství Naďou Kubínkovou vydáváme do Chrudimi. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jestli se má vodárenství v Chrudimi vrátit zpátky do vlastnictví města a v čem by to bylo přínosné pro obyvatele. Naďo?
2: Jan Čechlovský z ODS by návrat provozu pod veřejný sektor podpořil, pokud se na něm shodnou akcionáři, tedy města a obce, a změna nezhorší služby ani výrazně nezvýší cenu vody. Podobně to vidí i lídr SNK Evropští demokraté Jan Doucek. Za důležité považuje kromě dohody akcionářů také ekonomicky přijatelný model, který usnadní financování oprav a rekonstrukcí. Ondřej Hanousek z Dialogu pro Chrudim chce o návratu provozu pod veřejnou kontrolu jednat hned po skončení současné smlouvy. Peníze z vodného a stočného by podle něj měly co nejvíc směřovat do infrastruktury. Změna ale musí být ekonomicky i odborně dobře připravená. Také Pavel Novotný za SPD s podporou nezávislých podporuje co největší kontrolu měst a obcí nad provozem po skončení současné smlouvy. Vlastní provozování by podpořil, pokud analýza potvrdí jeho výhodnost. Zároveň ale odmítá slibovat, že by se voda automaticky zlevnila. S návratem k městskému provozování souhlasí také Petr Novák ze strany Nezávislý pro Chrudim. Za přínos považuje mimo jiné ekonomický efekt a možnost, aby peníze zůstávaly v regionu.
1: Co na tuto otázku odpověděli zbývající subjekty v Chrudimi?
2: Jasné ano, řekl Daniel Lebduška, lídr Pirátů a Nezávislých. Po roce 2030 chce ukončit současný model a vrátit provoz vodovodu a kanalizací pod kontrolu města. Za přínos považuje mimo jiné nejméně 20 milionů korun ročně, které by podle něj zůstaly na Chrudimsku. Erik Jahnický z koalice Chrudim společně podporuje co největší veřejnou kontrolu nad vodárenstvím, pokud bude návrat ekonomicky rozumný a dlouhodobě výhodný. Rozhodnout chce podle dat s důrazem na ceny, investice a stabilitu. Petr Lichtenberg z Hnutí Chrudimáci chce nejdřív nezávislý audit, který porovná současný a vlastní model provozování.

0: V roce 2030 musí rozhodnout všichni akcionáři VAKu. Změna nesmí zhoršit kvalitu ani bezpečnost dodávek a musí zajistit peníze na novou infrastrukturu, údržbu a rekonstrukce za ekonomicky obhajitelných podmínek.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se dnes v předvolebním speciálním vysílání věnujeme Chrudimi. Za okamžik nás čekají odpovědi na poslední otázku, kterou jsme lídrům jednotlivých stran položili. Zajímat nás bude sociální a zdravotní péče. Jak by město mělo pomáhat seniorům, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám? Odpovědi jsou, připomínám, v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: že jsou.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Je to tak, předvolební vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Dnes jsme se vypravili do Chrudimi, abychom zjistili, co jednotlivé volební subjekty navrhují pro řešení nedostatku parkovacích míst na chrudimských sídlištích a jaký mají názor na budoucnost vodárenství. Na závěr se podíváme taky na to, jak by město mělo zajišťovat péči o seniory, dlouhodobě nemocné a lidi, kteří potřebují paliativní nebo hospicovou péči. Slovo má Naďa.
3: Kandidáti se nejčastěji shodují na podpoře domácí a terénní péče, rozšíření odlehčovacích služeb a pomoci rodinám, které pečují o seniory nebo dlouhodobě nemocné. Petr Novák ze strany Nezávislý pro Chrudim připomíná i potřebu koordinátora sociálně zdravotní péče, který by rodinám pomáhal s orientací v systému a propojoval je s hospicem či terénní charitou. Navrhuje také krizový fond a rozšíření odlehčovacích lůžek. Lídr Chrudimáku Petr Lichtenberg považuje za důležité podporu rodinných pečujících, hlavně rozšířením odlehčovacích služeb a posílením terénní práce. Připomíná také stávající městské i soukromé sociální služby. Pavel Novotný

0: který vede chrudimskou SPD s podporou nezávislých, chce posilovat terénní pečovatelské služby, osobní asistenci, odlehčovací služby a domácí zdravotní a hospicovou péči. Pokud domácí péče není možná, podle něj musí být dostupná důstojná pobytová péče. Ondřej Hanousek z Dialogu pro Chrudim prosazuje posílení terénních pečovatelských a odlehčovacích služeb a dostatek pobytových kapacit. Chce lépe propojit sociální a zdravotní péči a dál podporovat hospic. Navrhuje také senior taxi. A Jan Douce, který je v čele SNK Evropští demokraté, chce zachovat a dál rozvíjet stávající systém péče. Za chybějící považuje malometrážní městské byty pro seniory. Hospic by podle něj měl mít mezi městskými prioritami naprostou přednost.
1: Komunální volby 2026.
2: Jak na zajištění péče o seniory odpovídali ostatní lídři kandidujících subjektů právě v Chrudimi?
0: Daniel Lebduška, lídr Pirátů a nezávislých, dává důraz na to, aby co nejvíc lidí mohlo zůstat doma. Navrhuje proto garantovat a spolufinancovat terénní služby a domácí hospic. Chce také chránit stávající kapacity, především hospic Chrudim, a vybudovat dům z 10 až 15 místy pro odlehčovací pobyty. Jan Čechlovský z ODS by výrazně podpořil terénní a odlehčovací služby a zvýšil počet bezbariérových městských bytů. Navrhuje také kontaktní centrum, které by lidem pomáhalo orientovat se v systému péče. Dlouhodobě počítá s vybudováním vlastního domova pro seniory a zdravotně postižené. František Pilný z Hnutí ANO považuje za dlouhodobý cíl vybudování městského domova pro seniory, aby tito lidé nemuseli odcházet s Chrudimi. Chce pokračovat ve stávajících službách, jako jsou senior taxi, SOS tlačítko, stacionáře nebo centrum sociálních služeb a pomoci. Paliativní a hospicovou péči považuje za dobře pokrytou. Erik Jahnický, lídr koalice Chrudim společně, klade důraz na domácí péči, terénní sociální služby a podporu rodin, které pečují o své blízké. Chce rozšířit odlehčovací služby a podporovat paliativní a hospicovou péči. Podporuje také hospic Chrudim. Daniel Rabas z Nové koalice pro Chrudim by propojil zdravotní a sociální služby a jednal o rozšíření následné péče a LDN v nemocnici. U pobytových služeb chce vedle městských investic podporovat také soukromé a neziskové projekty.
2: Tak to byl náš předvolební pohled do Chrudimi. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali na 3 témata, která mohou ovlivnit další směřování města. Jejich odpovědi vám stručně představila redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice na adrese pardubice-rozhlas.cz.
0: U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme už zítra, tentokrát se podíváme do krajských Pardubic. Hezký zbytek večera vám přejí a od mikrofonu se loučí Naďa Kubínková
2: a Zdeněk Novák.
1: Komunální volby 2026.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Středoškoláci v Holicích a Ústí nad Orlicí smontují dvě Tatrovky pro silniční údržbu. Lidé v Poličce se můžou hlásit do nové zubní ordinace. Sněmovna jedná o nedůvěře vládě. A zítra bude teplý, větrný den, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Studenti automobilních škol v Holicích a Ústí nad Orlicí začnou letos z jednotlivých dílů sestavovat dvě nákladní Tatrovky. Projekt auta do škol tak už podruhé bude součástí jejich odborného výcviku a umožní jim vyzkoušet si reálné postupy výroby a kompletace vozů. Sestavená auta následně předají k užívání silničářům.
2: Vzdělávací projekt stojí na jednoduchém principu. Automobilka dodá komponenty a potřebné know-how. Žáci pak pod odborným vedením pracují na kompletaci skutečného nákladního auta. V Pardubickém kraji se strojili za poslední roky už 6 Tatrovek, poslední dvě v loňském roce. Oba vozy teď využívají cestáři v Holicích a Svitavách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Poličce se podařilo získat nového zubního lékaře. Město se ho snažilo najít 3 roky. Svoji ordinaci otevře začátkem příštího roku na poliklinice a už teď se lidé k novému stomatologovi můžou registrovat, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
3: V roce 2023 schválilo městské zastupitelstvo poprvé poskytnutí příspěvku ve výši 800 000 korun na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce. Za podmínky, že bude provozována po dobu 5 let.
0: Hradec Králové nechá připravit projektovou dokumentaci ke stavbě nových koláren u 4 základních škol, které zřizuje. Vzniknout mají v ulici Števcova, SNP, Bezručova a ve Svobodných dvorech. Kolárny mají sloužit k bezpečnému odkládání kol i koloběžek a stavět by se mohly začít příští rok o letních prázdninách. Podobné přístřešky za víc než 3,5 milionu už město letos vybudovalo u základní školy Milady Horákové, Habermanova a Úprkova. Poslanci jednají o nedůvěře vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmu premiéra. Jednání otevřel odpoledne předseda ODS Martin Kupka. Kabinet skritizoval za vysoký schodek v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vyjmenoval taky několik dalších důvodů, kvůli kterým by kabinet měl přijít o důvěru.
4: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
0: Po Kupkovi vystoupila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, kterou pak na skoro 2 hodiny na plénu vystřídal premiér Andrej Babiš z ANO. Podle něj nemá opozice jiný program, než je antibabiš.
5: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovýhle zbytečné schůze.
1: Počasí.
0: Před námi je další noc s výrazným rozptylem teplot a možností přízemních mrazíků. Bude jasná až polojasná, noční teploty 12 až 9 stupňů při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia. Zítra středa bude teplá, jasná až polojasná, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Teploty vystoupí k 20 až 23 stupňům, na horách pak naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. A bude větrno. Vítr bude nejdřív mírný, jihovýchodní do 7 metrů za sekundu, na českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý, místy s nárazy až 55 km za hodinu. Srážky zítra žádné, rozptylové podmínky postupně dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvé omezení dneska platící na Chrudimsku v části obce Kunší. Silnice 3. třídy ve směru na 37 je úplně zavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

sebou vzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

dítě Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

Vlasy nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno

0: Co ty, ráno mě probouzí, masahám si na zápěstí.
1: Tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Nerez nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Troníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kácení kaštanů kvůli plynovodu na pardubických Slovanech město dočasně pozastavilo. Zlatá přilba omezí provoz v Pardubicích od pátku do neděle. Mimořádná daň na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. A zítra bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobrý podvečer. Dva vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se kvůli rekonstrukci plynovodu zatím kácet nebudou. Město začalo jednat se spolkem Nekácej teraz, který vznikl kvůli záchraně stromů a sepsal petici, kterou podepsalo už skoro 800 lidí. Magistrát teď zahájil správní řízení, ve kterém má možnosti vedení plynovodu posoudit taky nezávislý odborník. Pokračuje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
4: Kácení kaštanů v Dašické a Zajíčkově ulici je v tuto chvíli pozastavené. Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
3: Lidé v Pardubicích musí tento týden počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude zavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železniční trať. Řidiči pojedou po vyznačené objízdné trase přes Srnojedy a Opočínek.
5: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: České dráhy nesouhlasí s výsledkem soutěže na provoz rychlíkové linky R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy podají námitku, informuje o tom server z dopravy.cz. Dopravce argumentuje mimořádně nízkou cenou, kterou nabídl vítězný RegioJet. Ten požaduje 70 korun a 40 haléřů za kilometr. Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie. Návrh minulý týden schválila vláda. Firma jako jediná v Česku provozuje rafinérie a považuje se za součást kritické infrastruktury. Daň podle ní ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Navíc je podle mluvčího Pavla Kajdla otázkou, jestli je v souladu s ústavním pořádkem. Daň působí zpětně a dopadá jenom na jedinou společnost.
6: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
3: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden zastropovat jejich ceny o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 26 a 27.
2: Počasí.
3: Před námi jasná až polojasná noc, noční teploty 12 až 9 stupňů. Zítra bude teplo, jasno až polojasno, denní maxima 20 až 23 stupňů Celsia, teploty na horách 14 až 17. Vítr mírný, místy nárazový, můžou mít až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, tlak slabý až mírně klesne, bio zítra jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý, takže různých pránostik, rčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známe?
2: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
2: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v hezky česky šťastný nový rok?
2: Vám taky a děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

nosím od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává kváze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

Tak to byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv.

0: přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
1: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
0: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
1: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor, kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii takhle podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naší romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme jak výjimečný a odlišný.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička jak v naší rodině mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adežives amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: 20 hodin.
10: Český rozhlas zprávy.
11: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
13: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
14: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
11: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
11: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na korty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No jo, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Tak když jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg. Je to možný.
1: Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zrovnou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává a tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně, já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak ono začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako jestli nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách, teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Chalamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný, jako. Víte, co myslím, že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, si říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měl v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuranej, že? Vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama lobama a krátkejma měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to samý. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hrá líp, někdo hrá hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to, už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte,
1: nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A, a když nevyjde, musíš mít a plán B, a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plán dnešní tenis je vodasanci. Hodně vodasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektujou ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak kdyby se to stalo loni, ale no, ono vlastně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když dal Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: S Alex Aho si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi, tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten počítač vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom 4 hry. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky 4 hry, vyhráli jsme ještě plno turnajů jako ve 4 hře, ale ve 2 hře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v prvním nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou 4 hrou to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No to bylo, no seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátylku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam nikdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste tlak, něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli, na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. No. A dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli,
1: trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tím letím Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na bezpečnosti. Toho hráče samotného, no, ne, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to ten tlak, je to dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že to máte vlastně dědičné, tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žila Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta, když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili, že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbal

0: Umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru.
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte do přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra, no, to stejné jako
1: je to stejný, když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovaly, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň-Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbony, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně je vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacional, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbony nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
7: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
7: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
7: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
7: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
7: A teď mě ještě čeká čištění bod. To čistí jen podrážku.
9: Chce, jen lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
7: Je tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase do čištění oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umejt si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
7: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromát, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme to k té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na chladicím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za šlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou, medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa izo, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy? Vy byste řekla?
4: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu. A tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
4: No, tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
4: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtud a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
4: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
4: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
4: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
4: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
4: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balicím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bonbonů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
4: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
2: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
4: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbonů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Kniesl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbony a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná kolem 24 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat ji nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
2: Místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
0: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
3: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenský soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
0: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
4: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o nich rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, ovšem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo tady.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s tím přišel, odůvodněně jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: O, ano, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano, ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
4: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milí mocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Podíváme se. Tahle?
7: Jú.
6: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 17:30 odpoledne.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
4: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: A jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hilézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha. Pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parble, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hilesiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho... zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hilesium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku na blízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, la, la.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lůl,

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
5: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
6: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá.

0: Co? Povídá kocourek Damian a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek. No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky. Uznal to i kocourek Damian a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil. Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo, mávl packou Pérko. Kočminuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál. Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší. Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damian se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damian se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se, co budeš dělat teď, Damiane? A kocourek Damian povídá,
1: co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
0: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damianku, máme

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linko s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu. Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam. Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala. Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že, bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak. To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní
1: všem
0: Iveto.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Vztah na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství před celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a teď je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A jsem tam se viděli. Jednou uh-huh. je, on měl vdanou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě. Po každé, že jo? To je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domů, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že si jede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě.
0: A měli jste si
1: jenom,
0: co říct.
1: Jenomže stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním do té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. Uh-huh. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi na pokoji sám. Uh-huh. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem ho poslala. A on, myslím, 5 dopise, ona jim je psala z toho leža, uh-huh. té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně.
0: Ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky. Viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělal, dělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich a máte radost.
1: Ano, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleši. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn, Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi. I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve společné, ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky, s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A prostě tak nějak být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech a právě tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby.
0: Ano, rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy v 1800, já nevím, 88, takže už byl takový to, tak jsem ho začal předělávat, no a zůstal jsem tady sám, sehnal jsem si tady práci, pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic, takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. Když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdokuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu a udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolintové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v těch 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to, jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Já
1: jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tomu, k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno se to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: k dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát. A teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela odjet na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že
1: ano,
0: si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuji i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju. Naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku,
0: ano,
1: se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidský schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nikdy dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, takže se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no pro ty vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako, já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo, je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 800 900. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství dvou děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano, a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas, a občas teda přijede, nebo teďko já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem, a hezký to bylo, no.
0: No, takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu, s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi, no.
0: No, tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju.
1: Já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než chtěla záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No, určitě. To máte pravdu. No, moc děkuju i za vaše příběhy, a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despatcům. A hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio. Jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano.
1: Kterou mě vlastně seznámila ve škole jeho sestra. Já jsem si chodila do jedné třídy a ta nás jako se starším datrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila. Tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky a pusa a to bylo všechno.
0: Ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako co se týká lásky na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky zpátky do mého rodiště. A on jsme se když jsem tam dojela, tak jsem mu musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla více 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože oni byli, on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako dnes telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná ta děcka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne to. To není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby ano, tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní
1: jako
0: osudy.
1: Nás, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchače do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: naší noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi, jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně a ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti, jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Uh-huh.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy, to se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl, když se na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To se tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, já paní Maruško, a zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Taky paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já, nebude se to týkat mě, ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadřen, a když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a umožnili, pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie. A já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky. A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo. Takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů. Byl a ta teta, že jo, ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že jo, postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren. A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si ta teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on jí tam nechal ten domek, a aby pokračovala, že jo, přes nějaké známé poštu a tak dál, složitě. No a nakonec ta teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že jo, se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší z nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj. Hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Číně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
0: Ano.
1: Byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma, žijeme tady už 80. roku,
0: uh-huh.
1: ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měly nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová količka od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sovot a aha. Pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3krát. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jste to znáte?
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotelu Slavia, tak jsem byla a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šli si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodí, já jsem do práce, ale nikde se nezdržuji. Ano. Měl o mě jako strach.
0: Se nedivím.
1: A ona nešla, ani pošta vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes mě přišly pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a tu linku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, máte
1: ale
0: pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář. Podali jste si s ním ruku. Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky. Které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne. To ne. Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici jsem... toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: Ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce.
2: Ano.
4: Jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, to dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně, i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mně a říkal, Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké. A Zdeňkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká muza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a plet.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No? Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl, on navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně, a Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat, když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral se, no co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky, já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to je špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: si
2: to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně a hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej. A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedená. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tohle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, takhle jako říkal, no, kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou, a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomyslí. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
4: Neberu všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hádky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se
5: takhle,
3: museli zavrtávat.
5: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu, jo, v tom snu.
3: Jak ty mluvíš předtím,
0: no tak
3: Vladimírkem.
0: V tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.